mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka, hned je.

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc.

nuestras vidas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky, a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No a z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných, do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. Jo, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzy o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10. nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: tím v životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníků 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večera.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristovao je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi,

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Studenti hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají modernější zázemí. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Třinečtí hokejisté vyhráli nad Litvínovem a v extralize jsou stále bez prohry. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Studenti pobočky Třebíčské hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají opravené učebny. Budova je zateplená, má nová okna, dveře, vzduchotechniku i osvětlení. Její zřizovatel, kraj Vysočina, za to zaplatil téměř 49 milionů korun.
2: Nové prostory slouží výuce kadeřníků, kuchařů a číšníků. Studenti můžou využívat nový kadeřnický salon, cvičnou kuchyni, ale taky jídelnu a šatny. Ve dvou podlaží má pobočku i tamní základní umělecká škola. Proto došlo i ke změně vnitřní dispozice, aby mohly školy fungovat odděleně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká to mluvčí pražské policie Jan Daněk.
3: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
0: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní

0: Hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po včerejší videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezony právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovarčík.
1: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
0: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3. Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech. Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Počasí. V Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 5 stupňů, v Černovicích 8. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý přes den mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno a hezké vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, který už za pár minut otevře kalendárium plné zajímavých událostí a výročí, které se připisují k 3. říjnu. Svátek má Bohumil a také Bohuš. Přejeme jen to nejlepší. A pro vás teď Jitka Zelenková nebo Petr Muk zpívá.
2: Dobré ráno s Lídií Jakubičkovou.

0: dny a ty. Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Jitka Zelenková, je 5 hodin 10 minut a na řadu přichází kalendárium. Máme Světový den lidských sídel a také Světový den architektury. A co dalšího, to nám prozradí teď Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha z Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, 16 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dny otevřených ateliérů na Vysočině, to je spousta zážitků v následujících dvou dnech. A my vás na ně pozveme už po písničce, zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A já tedy ještě přidám informace o počasí. Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 2 a 12 stupni, takový je rozptyl. Jihlava, Hruškovy dvory 2 stupně, Bystřice nad Pernštejnem 4 a Chotěboř 9 stupňů aktuálně. Převažovat má dnes jasno, nebo se objeví jen menší průsvitná oblačnost. Ráno se pak mohou výjimečně vyskytnout také údolní mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a ráno a večer povane slabý, přes den mírný jeho východní vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Blíží se 17:30 a my vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Vysočina. A pokud přemýšlíte, kam vyrazit, tak jak se najíst a přitom nemuset vařit, můžete třeba zajít na Gulášfest na zámecké nádvoří v Moravských Budějovicích. Začíná přesně v poledne od 12 hodin na této kulinářské soutěži kuchařských týmů o nejlepší kotlíkový guláš. Bude také veřejná ochutnávka. Vše doprovodí hudba a program v areálu zámku a na spoustu dalších akcí, včetně dnů otevřených ateliérů, nás teď pozve také kolegyně Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Jak vzniká olejomalba, co všechno se dá vyrobit z kamene, dřeva, suchých květin, nebo jak se vyrábí hudební nástroje, skleněné vázy, korálky, brašny, vitráže, knižní vazby. To všechno nabízejí následující dva dny v našem kraji. Dlouhý seznam umělců, muzeí a škol, které se účastní, najdete na internetové stránce Dny otevřených ateliérů Vysočina. Kdo má rád lidová řemesla, měl by vyrazit do Domu přírody ve Žďárských vrších v Krátké. Krátecký jarmark začíná dnes v 10. Své umění předvedou drátenice. Představí se také zpráva HKO se zvířátky ze záchranné stanice. 95. narozeniny Jiřího Suchého, autora mnoha písniček a divadelních her plných humoru, si dnes připomenou v sále Základní umělecké školy v Telči. Od 18 hodin zazní jeho písně v podání žákyň školy a jako hosté vystoupí zpěvačky Kamila Brotánková a Katarína Rušková. Gala koncert Jaroslava Svěceného, nazvaný Tajemné příběhy starých houslí, se koná v kostele svatého Jakuba Většího na Jakubském náměstí v Jihlavě dnes v 18 hodin a jdeme na neděli. Světelská zahrádka. To je tradiční podzimní výstava pořádaná zahrádkáři a včelaři ve Světlé nad Sázavou. K vidění budou odolné odrůdy jablek a hrušek z Posázaví, ale také zelenina, jiřiny, kaktusy a včelařské exponáty. Chystá se i poradna a ochutnávka. To vše v Dělnickém domě zítra od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky zámku Červená Řečice zavedou návštěvníky do zrekonstruovaných interiérů, k archeologické expozici i domorových komůrek a nádvoří. Součástí je videomapping historie zámku. Začíná se zítra už v 10 hodin. Pohodový a nabitý víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: A já ještě dodám, že všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Tak se podívejte a hezkou víkendovou zábavu přejeme. Teď už je tu Lenka Filipová.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a přinášíme aktuální zprávy. S nimi Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset už příští rok přijímat míň studentů. Podle České konference rektorů jim kvůli dlouhodobému podfinancování chybějí peníze na rostoucí počet zájemců o studium. Kritická má být situace v roce 2028. Ministr školství Robert Plaga za ANO už pro roky 28 a 29 vyjednal navýšení rozpočtu vždy o miliardu korun. Rektoři ale požadují 3 miliardy ročně. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a přibývá naopak keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se tak mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Řemeslný jarmark můžou dnes navštívit lidé v Krátké u Sněžného na Žďársku. Od 10 do 15 hodin jsou pro návštěvníky připravené stánky s ručně vyráběnými výrobky nebo domácím občerstvením. Návštěvníci uvidí i zvířata ze záchranné stanice. Severní Korea vyslala nejméně jednu balistickou raketu směrem k Japonskému moři. Podle agentury AFP o tom informovala jihokorejská armáda. Odpálení rakety předcházelo prohlášení sestry severokorejského vůdce Kim Jong-una. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v demilitarizované zóně mezi oběma zeměmi vážně zranili dva jihokorejské vojáky. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve třetím kole domácího poháru 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Severočeši jsou tak 15. místým účastníkem osmifinále. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: A v tuto chvíli nemáme ze silnic kraje hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hostem dobrého dopoledne byl v pátek asi nejznámější český cukrář Josef Maršálek. Jaká byla jeho cesta k cukrařině? I o tom si s ním povídal kolega Joža Kolář a vy to uslyšíte za pár minut. Zůstaňte s námi.

0: 5 hodin 41 minut ladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina a my se vrátíme k hostu dobrého dopoledne. Josefa Maršálka všichni známe jako dobrosrdečného cukráře a jak došel právě k tomuto řemeslu, i na to se ho zeptal Joža Kolář.
1: Byla to cesta dlouhá, byla to cesta trnitá, bylo tam spoustu klacků a nástrah na té cestě, ale já jsem se pro tu cukrařinu podvědomně rozhodl, když mi byly 3 roky.
2: Tak to je hodně, hodně brzo. Chtěl jsem se zeptat, čím jste chtěl být malý jako chlapec a už to víme, chtěl jste být cukrářem.
1: No, já si před těmi 3 roky moc toho nepamatuju, ale vím, že když jsem ve 3 letech dostal dort od tety Viktorky k narozeninám a teta Viktorka byla pověstná svými dorty a dělala svatby a dělala různé oslavy a přitom to nebyla cukrářka jako vyučená. Tak já si myslím, že to, jak mi to ty rodiče postavili na klidin a byly tam ty svíčky a marcipánový růže, tak mi to docela změnilo vnímání o světě. No. Takže já jsem si říkal, že bych to chtěl dělat a umět. A potom jsem se toho snu moc nevzdával, ale rodiče toužili potom mít doma učitele. Takže spíš tlačili mě směrem na gymnázium a opravdu na vysokou školu.
2: A vy jste gymnázium udělal, odmaturoval, ale to jste ještě nebyl cukrář.
1: No to jsem nebyl cukrář, ale já jsem vlastně od nějakých třeba 9 let se té cukrářině dost intenzivně věnoval. A když už jsem potom si dokázal objednávat věci na různých obchodech a v knihkupectvích, tak jsem se pídil po odborné literatuře a ono to nebylo moc jednoduché se k ní dopátrat, protože neexistoval internet. Takže já jsem se vlastně k těm informacím dostával bez té učňovské střední školy jako velmi těžce. To nebylo jednoduché, nebylo to snadné. Dneska už je to vlastně procházka rajskou zahradou v porovnání s tím, co to bylo, co se informací týče. Takže já jsem si za tím sněm šel, takže já jsem opravdu udělal gymnázium, rok jsem učil na základní umělecké škole, ale to srdce volalo potom, že chce být cukrářské.
0: Dnes je sobota, to znamená, že po 11. hodině vás čeká sestřih toho nejzajímavějšího z rozhovorů se všemi hosty z tohoto týdne. Tak si to určitě nenechte ujít.

0: Českém rozhlasu Vysočina doznívají Bee Gees, 5 hodin 47 minut. Přejeme vám pohodové vstávání v sobotu 3. října. A jak to vypadá s počasím na Vysočině, pojďme se podívat.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí mezi 2 až 12 stupni. Libice nad Doubravou, tam je v tuto chvíli 5 stupňů, ve Vatíně 7 a v Třešti 11. Dnes má být na Vysočině převážně jasno, nebo se objeví jen menší průsvitná oblačnost. Ráno se pak mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a k tomu dnes povane slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Blíží se 6. hodina raní na Českém rozhlasu Vysočina. Přidáme už za chvíli aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se teď zaměří na vzduch s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, ano. Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině začínají podzimní výlovy. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Policie ve Francii zadržela na středoškolských protestech už přes 5000 lidí. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy, teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rybáři na Vysočině začínají s výlovy rybníků. Dnes od 8 hodin nabídnou ryby u horноměstského rybníka v Křižanově na Žďársku. O hodinu později přijde na řadu i rybník u Komára v Nevcehli na Jihlavsku.
2: V 9 hodin taky začne prodej vylovených ryb z návesního rybníka v Kozlově na Jihlavsku. Ve stejný čas zve obec Lípa na Havlíčkobrodsku na výlov rybníka Nevolák a lidé můžou dorazit i do Strachoňovic na Jihlavsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit v neděli a také v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělí nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Francouzská policie zadržela od začátku týdne při studentských protestech už přes 5000 lidí, oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií.
3: Studenti se stěžují například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Ministr školství Edouard Geffrey některé požadavky studentů uznal. Ministr potvrdil, že s vedením škol v reakci na nedostatek učitelů připravuje plán na zajištění náhradních hodin, a to zejména v maturitních ročnících. Demonstrace se během několika dní rozšířily na stovky škol po celé Francii. V Marseille protestující zapálili hasičský vůz. V dalších městech na policisty házeli petardy nebo polili učitele hořlavinou. Policie při rozhánění davů použila proti studentům slzný plyn. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas. Sport.
0: Mistrem Evropy.

0: Evropy na ploché dráze se v Pardubicích stal Dan Madsen. V celkovém pořadí triumfoval před Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na 4. místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil 7. V neděli se Kvěch a Milík postaví ještě na start tradiční zlaté přilby.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě teď mají 5 stupňů, ve Velkém Meziříčí 3 a v Dukovanech 12. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dopravu v Pacově omezí tradiční pouť. Uzavírky a další dopravní omezení tam potrvají až do pondělí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak určitě zůstávejte s námi a pokud už někam vyrážíte, tak přejeme šťastnou cestu.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, přejeme vám dobré sobotní ráno a osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli nám vůbec, nebo jestli nám může policista vůbec zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. A za chvíli přidáme také informace o počasí.

0: A my je Český rozhlas Vysočina a přejeme dobré sobotní ráno. Je 6 hodin, 15 minut k tomu. Ve Slavkovském lese se večer rozsvítí kostel, který nemá ani zdi. Stával totiž v obci Čistá, neboli Lauterbach, odkud byli odsunuti Němci a pak ho rozstřílela stejně jako celé městečko Československá armáda. Dnes je tam festival a po více než 80 letech se tam bude čepovat i pivo. Vydáme se tam v reportáži už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A co se týče počasí, teploty se teď aktuálně pohybují mezi 2 a 12 stupni. Ve Světle nad Sázavou je 8 stupňů, v Pelhřimově 9 a v Novém Městě na Moravě 10 stupňů. Dnes má být na Vysočině převážně jasno, nebo se objeví jen menší průsvitná oblačnost. Ráno se pak mohou výjimečně vyskytovat údolní mlhy a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů. K tomu povane slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6 hodin 20 minut ladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Po více než 80 letech se bude zase čepovat pivo v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese na Sokolovsku. Lidé tam postaví stan s občerstvením, k tomu připraví přednášku a promítání filmu o bývalých obyvatelích. Po setmění je v plánu také rozsvícení kostela, což jsou ale jen základy bývalého svatostánku.
1: Nudil jsem se.
2: Motivace jít na brigádu nuda, jo?
1: Jo. Mám takhle soboty, neděli volný, tak se snažím pomáhat různě uklízet lesy a tak.
2: Dobrovolník Petr Němec přijel z Habartova. Konečně tady je nějaký Němec. Hlavním úkolem je připravit místo pro stan, kde se bude promítat film, kde bude možná i přednáška a kde potom večer budou hrát kapely. Dalším dobrovolníkem je tady Jakub od Plzně.
3: Mě ta lokalita tak nějak učarovala. Já bych to doporučil prakticky každému, jako kdo má rád trošku nějakého tajemná, přírodu.
2: Vandrování.
3: A vandrování.
2: No. Sem přišla skupina nějakých turistů a hnedka si rozdělali oheň a pečou si bušty. A ten jeden dokonce vzal do ruky motorovku a hnedka se nařezal dříví. Tak se schválně zeptám, co jeho tady učarovalo.
4: Vždycky jsem jenom projížděl, viděl jsem základy kostela, jediné, co jsem věděl. A teď tady díky kolegovi Kočárovi, který chtěl vidět místo, kde nic není, tak jsme se sem vypravili, aby jsme narazili na vás.
2: Kolega Kočár se prohlíží mapky a fotografie. To vám tady nechali ti dobrovolníci.
5: Je neuvěřitelný, že ještě vlastně před 80 lety tady bylo celé město a teď tady jsou jenom základy, no, v podstatě. Má to taky svoje kouzlo, ale zase.
2: Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. No ale hlavně se tu rozsvítí kostel, postaví se svíčky na ty základy, které tu zbyly, a po setmění se Čistá rozáří. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme aktuální zprávy. Je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poznat práci lesníků můžou lidé na Dni lesů nové generace. Na Pelestrově u Havlíčkova Brodu dnes uvidí ukázky práce stromolesců nebo hasičskou techniku používanou při požárech. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. Lesy České republiky pořádají na 7 místech republiky, ve kterých před 7 lety 10 000 dobrovolníků pomáhali s obnovou porostů po kůrovcové kalamitě. Do Brna dnes zamíří stovky upravených aut z celé Evropy. Pokračuje tam nelegální mezinárodní tuningový sraz. Asi 1000 aut se už včera sjeli do Prahy. Na akci dohlíželi policisté i vrtulník s termovizí. Větší problémy policie řešit nemusela. Odborná firma začala s instalací astronomické kopule hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Práce potrvají zhruba týden a jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce observatoře za 8 milionů korun. Díky tomu tam může také hvězdárna nechat nainstalovat speciální robotický dalekohled. Slovensko si připomíná 82 let od karpatsko-dukelské operace. Ta je považovaná za jednu z nejkrvavějších bitev druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody. Hokejista David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství Bostonu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. První asistenci v nové sezóně si český útočník připsal 28 sekund před koncem třetí třetiny a podruhé dal o sobě vědět v nastavení u rozhodující situace utkání. Za Boston nastoupil i Pavel Zacha. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením musí počítat řidiči na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Diagonála tam ale zůstává otevřená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Perleťové, kokosové či sparoží. I takové byly knoflíky ze Žirovnice. Teď jejich výroba končí. Z města ale tak docela nezmizí. Více uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za pár chvil.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Hana Zagorová s Petrem Reckem a máme 6 hodin 39 minut právě teď. Žirovnice se loučí s tradiční výrobou, jejíž kořeny sahají až do předminulého století. Tamní knoflíkářský průmysl bude do budoucna produkovat už jen automobilové díly, které v posledních letech tvořily páteř produkce. Výrobní halu teď opouštějí poslední knoflíky. Vydal se tam reportér Milan Soldán.
1: Tady je 16 automatických strojů. Jo, jsou různý, které jsou standardní, které dělají jako košilový knoflíky a pak jsou tam ty, které jsou zdobící a ty jsou šestioperační.
2: Seřizovač Pavel Ryšavý mi ukazuje výrobní halu žirovnického knoflíkářského průmyslu. My tady vidíme i docela netradiční stroby, tamhle paroží.
1: Po mojí levé ruce je ruční dírna, na které se jako vyrábí i z kostí, nebo z paroží, nebo z kokosů. Takový je to víceméně pro myslivce, takový doplňky.
3: Tohle je vlastně ukázka, když se řekne žirovnice a perleť, tak tohle to jsou vlastně ještě ukázky právě těch přírodních materiálů, to zná lastury, ze kterých se potom ty perleťové knoflíky vyráběly.
2: Představuje mi další z materiálů ředitel Pavel Zvěřina. Pane Ryšavý, já vím, že ta výroba těch knoflíků má končit, nebude se vám stýskat?
1: No, tak je to víceméně, jako už jsem tady byl pár let, tak je to taková práce, na kterou jsem navyklej.
3: Ale Pavle, já řeknu, to není o pár letech. Kolik je to let skutečně?
1: Já osobně jsem sem nastoupil po maturitě v roce 85.
3: Jinak, když jsme procházeli tou přední částí haly, tak tam jsme potkali dvě dámy a ta jedna z nich nastupovala ve svých 15 letech. A vlastně teďka snad se neurazí, když řeknu, že má 5 let do důchodu.
2: Žirovnice a knoflíky, to je vlastně hodně spojené dohromady. Teď ta výroba končí.
3: No, bylo to, musím se přiznat, že to bylo nelehký rozhodnutí. Když jsem si propočítal a zcela otevřeně jsem to komunikoval na naše zaměstnance, když jsem spočítal, jak by vypadal příští rok s vyššími náklady a nižšími tržbami, tak z toho jednoduše vyšlo, že bychom nebyli schopni ten podnik udržet.
2: A ti lidé, kteří tady pracují?
3: Já bych to rozdělil asi na dvě části. Obě dvě skupiny mají možnost pokračovat dál. Některá část už se rozhodla právě v tom automotive biznisu a s tou druhou máme schůzku v první polovině října, kde oni vyslyší, jaké možnosti by mohli mít pokračovat.
2: Zbude po knoflíkách v Žirovnici nějaká památka?
3: Shodou okolností jsem měl možnost navštívit teď v nedávné době pana starostu. Vyjádřil velké odhodlání k tomu, aby jsme vymysleli způsob, jak tu tradici tady zachovat, minimálně v tom, že by jsme mohli rozšířit už teď aktuální, řekněme, muzeum, výstavu knoflíkářství v Žirovnici.
2: Knoflíkářská výroba má v Žirovnici 160-letou tradici. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tak to byla Tina Turner na Českém rozhlasu Vysočina, třeba k vaší pohodě u ranní kávy. 6 hodin 46 minut a my teď přidáváme také aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s nimi je tu teď meteorolog Petr Minster. Já vám přeji hezké sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá teď aktuálně s teplotami na Vysočině? Ty jsou docela v zajímavém rozmezí.
2: Ano, to rozmezí je široké tam, kde buď v to trochu foukal vítr, nebo na kopcích hlavně jsou ty teploty kolem 10 stupňů, zatímco údolí tam sahají i k jednomu stupni, může se také objevovat slabý přízemní mráz. Nejčastěji jsou potom právě v tom rozmezí od zhruba 7 do 3 stupňů. Co se týče oblačnosti, tak nahoře na obzoru a nad námi tedy vidíme jenom tenkou průsvitnou oblačnost, takže je skoro jasno, ale objevují se také v některých údolích i mlhy, ale více, pokud teda zrovna cestujete třeba do Prahy, tak si dejte pozor na to v těch středních Čechách a v okolí Prahy, tam můžete narazit na opravdu velice sníženou dohlednost v mlze. Jinak ten den bude slunečný, bude převažovat právě jasná obloha, teploty ty se dostanou v odpoledních hodinách na 20 až 23 stupňů, tedy podobně jako včera, a vítr ten bude přes den foukat mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Uh-huh. A jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Na dnešek je to jednička, mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat tedy na neděli. Bude podobná sobotě nebo jiná?
2: Co se týče ranních teplot, ano, tam budou také poměrně nízké, opět většinou kolem těch 5 stupňů, odpoledne potom 19 až 22. Malinko to ochlazení může způsobovat i částečné zakrytí slunce, sice průsvitnou, ale docela už hustější oblačností frontální, ta se bude v průběhu odpoledne nasouvat od západu, srážky v ní ale nečekáme, pokud by se objevily, tak by to bylo až nad ránem během pondělí, ale to bude spíš výjimečně. Ty teploty potom dál budou trošičku klesat právě v to pondělí, co se týče odpoledne do 21 stupňů, jinak se vrátíme zase s hezkým počasím během pondělního odpoledne a potom v úterý.
0: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace o počasí a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni fór.
1: Helejte, taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval dvě nealka piva, jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Olympijskou gymnastku Střebíčska Elišku Misákovou připomene pamětní deska. Lékaři už řeší první respirační infekce. Třineční hokejisté zvítězili nad Litvínovem a v extralize jsou bodově stále 100%. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Kojeticích na Třebíčsku dnes odhalí, a to hodinu popolední, pamětní desku rodačce, gymnastce Elišce Misákové. Deska bude umístěna na tamní sokolovně.
4: Na letní olympiádě v Londýně v roce 1948 byla členkou družstva, které získalo zlatou medaili. Už při cestě na hry jí ale nebylo dobře. V Británii jí lékaři zjistili tehdy nevyléčitelnou dětskou obrnu. Zemřela v noci po skončení olympiády. Stala se jediným sportovcem v dějinách her, který dostal čestnou zlatou medaili in memoriam. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
2: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů, ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno, z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Pilot, který se tento týden chtěl zřídit s letadlem aerolinky Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létat. Informovali o tom agentura AP a americký deník Wall Street Journal. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřovala. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kokpitu napadl kapitána. Cestující a část posádky ho přemohli. Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina byli Izraelci.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a po 7 odehraných extraligových kolech jsou v tabulce první stále bez ztráty bodu. Touto bilancí vyrovnali 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil právě Litvínov. O výhře nad Severočechy rozhodli podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky povedené první minuty.
6: My jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, což myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, dovolím říct, a dobrým forčekem. Získávali jsme

0: kouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
1: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3. Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech. Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích teď mají 8 stupňů, v Telči 10. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dopravu v Pacově omezí tradiční pouť. Uzavírky a další dopravní omezení tam potrvají až do pondělí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno a hezké vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, který už za pár minut otevře také kalendárium plné zajímavých událostí a výročí, které se připisují k 3. říjnu. A svátek má dnes Bohumil a Bohuš, tak přejeme jen to nejlepší.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Českém rozhlasu Vysočina, to byl Valdemar Matuška, je 7 hodin 11 minut a před námi kalendárium. Kdo dneska slaví?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Sypač, radlice a slalom mezi překážkami. I tak může vypadat příprava řidičů krajských silničářů na zimu. Jak se řídí 18-tunové vozidlo a co musí jeho řidič při zimní údržbě zvládnout, tak to uslyšíte také v našem vysílání. Už za pár chvil. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Je 7 hodin 17 minut k tomu a jak to tak vypadá, teploty, ty se stále drží v takovém zajímavém rozpětí od 1 do 12 stupňů. Ten jeden stupeň, ten je v Jihlavě, Hruškových dvorech, v Dukovanech 9 a v Havlíčkově Brodě 4 stupně. Dnes má být na Vysočině převážně jasno, nebo se také objeví menší průsvitná oblačnost. Ráno se pak mohou výjimečně ještě také někde v údolí vyskytovat. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a k tomu bude foukat slabý přes den mírný jihovýchodní vítr.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: 7 hodin 21 minut a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Krajští silničáři se připravují na zimní údržbu. Ve svých skladech už mají tisíce tun písku, soli nebo štěrku, kterými v zimě silnice sypají. Připravení ale musí být i samotní řidiči sypačů. Jejich zručnost si v pátek otestovali na takzvaném cestářském rodeu. S několika tunovým vozidlem museli projet slalomem nebo hradlicí posouvat překážky na trati.
1: S Romanem Hospodkou, koordinátorem dopravy krajských silničářů, nastupujeme do sypače.
2: Je to 4x4, 18-tunový nákladní vozidlo. Tak, zařadíme. Teď pojedeme pravým předním a pravým zadním kolem po čáře. Nesmíme s ní sjet dřív. Tak, a teď si nadjedeme a projedeme slalomem.
1: Jak je široká ta radlice?
2: Radlice má 3,5 metrů. Překážky ty jsou nastavené tak, aby prostě jsme projeli natěsno, aby to vyšlo z jedné strany přesně na radlici a na druhé straně, aby jsme zadním kolem oni neškrtli. Teď jsme tam jednu škrtli a teď budeme couvat do garáže.
1: Vít Svoboda, jeden z řidičů, který se teprve na závod chystá.
3: Tady je to jako o té zručnosti, že jo, jako to ovládání a tam v zimě zase je to ještě o tom, že se musí vlastně reagovat na ten pluh, že jo, dávat to dolů, nahoru, otáčet břit, potom hlídat si sypání, šest druhů toho sypání, gramáž, rozhoz. Jezdím Pacov, Košetice, Vácovická hospoda, je to docela jako hezký úsek, to není tak vysoko, že tam toho sněhu zase tolik není.
1: Na letošní zimu naskladnili krajští silničáři 23 tisíc tun soli a přes 60 tisíc tun inertního posypu. Ta loňská byla podle ředitele Radovana Necida jedna z nejnáročnějších.
4: Moc sněhu nebylo, nicméně nás trápily ledovky a silný vítr. Takže jsme jezdili v podstatě možná ještě víc, než kdyby jenom sněžilo a tady tyhle ty okolnosti nenastaly. Takže ta zima byla nejnáročnější za poslední roky, stála nás 300 milionů.
1: Se zimní údržbou pomůže 11 nových sypačů. V provozu jich je celkově 140 a na starost mají 5000 kilometrů. Krajská správa a údržba silnic navíc v těchto dnech finišuje s opravami na silnicích. Plnohodnotný zimní režim tak začne až 1. listopadu. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a na něm teď přinášíme také zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset už příští rok přijímat méně studentů. Podle České konference rektorů jim kvůli dlouhodobému podfinancování chybějí peníze na rostoucí počet zájemců o studium. Kritická má být situace v roce 2028. Ministr školství Robert Plaga za ANO už pro roky 28 a 29 vyjednal navýšení rozpočtu vždy o miliardu korun. Rektoři ale požadují 3 miliardy ročně. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a přibývá naopak keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění, rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Řemeslný jarmark můžou dnes navštívit lidé v Krátké u Sněžného na Žďársku. Od 10 do 15 hodin jsou pro návštěvníky připraveny stánky s ručně vyráběnými výrobky nebo domácím občerstvením. Návštěvníci uvidí i zvířata ze záchranné stanice. Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Na místo už podle něj míří záchranáři. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly také jižní most přes řeku. Kličko už dřív uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve třetím kole domácího poháru 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Severočeši jsou tak 15. jistým účastníkem osmifinále. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 110. kilometru u Jihlavy. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak by se mohl Charlie Chaplin ocitnout v české knize rekordů? Tak to nám poví Miroslav Marek už za pár minut. Zůstaňte s námi a do té doby Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a nebo právě teď Darina Rolincová.

0: Je 7 hodin 39 minut. Dobré sobotní ráno přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Jaký byl život Charlieho Chaplina a kde se vzal v České knize rekordů? Na to zná odpověď Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Charlie Chaplin v České knize rekordů. Brit, který se proslavil ve Spojených státech a zemřel ve Švýcarsku, jak by se mohl ocnout v České knize rekordů? Těm, kteří tápou, připomeňme. Sir Charles Spencer Chaplin byl britský herec, režisér a scénárista, hudební skladatel a nejslavnější komik všech dob. Narodil se v Londýně jako syn chudých herců z předměstí. Malý Charlie už od 5 let vystupoval s duševně nemocnou matkou, za kterou zaskakoval, když jí při zpěvu vynechal hlas. A také se starším bratrem Sidem v kabaretech jako imitátor, akrobat a hudební klaun. Časem se z něj stal nejlepší a nejslavnější představitel němých filmových grotesek a jeden z nejslavnějších filmových tvůrců 20. století. Byl hlavním tvůrcem svých tragikomicky laděných filmů, které vytvářel převážně sám od námětů přes scénář, režii a někdy až k hudbě. A kdeže se tento muž vzal v České knize rekordů? Díky svým obdivovatelům. Třeba Raka Miličevič vytvořil na festivalu rekordů pořádaném agenturou Dobrý den technikou psaligrafie, tedy vystřiháváním, 5metrovou siluetu oblíbeného komika. V Pelřimově vznikl i neuvěřitelný rekord výtvarníka a rychlokarikaturisty Lubomíra Vaňka. Ten se svého času rozhodl udělat si procházku ulicemi města. Své kroky měl ovšem pečlivě rozmyšlené a zaznamenával je černým fixem do plánu města. Včetně toho, že třeba do obchodu udělal jenom 5 kroků a pak zase vycouval. I tohle zakreslil. A světe div se, tímto způsobem vyšlapal ve městě a zakreslil v mapě centra obrázek Charlieho Chaplina i s typickou buřinkou na hlavě. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 7 hodin 46 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Hokejoví fanoušci, pozor, dneska pokračuje sezóna Maxa ligy a na domácím ledě se představí hokejisté Třebíče. Horácká Slavie Třebíč přivítá od 15 hodin tým HC Dynamo Pardubice B. Přijďte tedy podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru.
1: Počasí.
0: A já se teď podívám ještě, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se stále drží v rozmezí mezi 1 až 12 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou je 9 stupňů, v Humpolci a Třebíči také 9 stupňů Celsia. Dnes bude na Vysočině převažovat jasno, nebo se objeví jen menší průsvitná oblačnost. Ráno se pak mohou výjimečně vyskytovat ještě někde v údolích mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 30 stupňů a k tomu bude foukat slabý přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrní odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: kolegyně Irena Šarounová se dětí ptala i na úspory. A tady jsou jejich odpovědi.
1: Proč musí lidé spořit?
2: Třeba kdyby chtěli jít na dovolenou.
3: Na nové oblečení.
2: Třeba na nějaký dobrý jídlo.
4: Aby ti mohli koupit jídlo nebo dům nové, jako já kupuju dům.
5: Aby si mohli koupit auto a ještě nějaký mega velký byt nebo panelák.
4: Dát to do banky.
1: Máte doma pokladničky.
4: Plechovku od piva, kde ti dávám penízky.
1: A kde bereš penízky?
4: Najdu je občas na zemi.
5: Moje pokladnička vypadá strašně hezky. S pejskem. Nějaký penízky, když si je zasloužím, no tak mi je teďka dá nebo má. Mamka.
6: Já mám pokladničku, medvídka a slona.
7: Mamka mi je nikdy jenom teďka dá, ale už mi je dlouho nedali.
8: Sečím od zoubkové víly.
9: Dáváme penízky babička.
10: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočině se o víkendu otevře skoro 130 ateliérů. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Francie ve fotbalové lize národů poprvé ztratila body. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Střední umělecká škola grafická v Jihlavě otevře o víkendu své ateliéry veřejnosti. Návštěvníci můžou nahlédnout přímo pod ruce umělcům a řemeslníkům. Do dnů otevřených ateliérů se kromě jihlavské školy zapojí dalších 126 dílen, galerií a dalších míst po celém kraji.
4: Šperky, jejich výrobu i samotné tepání drátů si mohou návštěvníci vyzkoušet v ateliéru Bíšperk v Březí nad Oslavou na Žďársku. U Mitanových v Hluboké na Havličkobrodsku zase poznají tradiční práci s kůží, ruční šití a zdobení kožených výrobků. Na Třebíčku se mohou zastavit třeba v keramickém výtvarném ateliéru v Konišině, kde vzniká autorská keramika. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun na 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit i v neděli a také v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
5: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl 6 dolarů a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Fotbalisté Francie v lize národů poprvé ztratili body, s Itálií remizovali 1-1. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl k výhře Polska nad Rumunskem 6-0. V dalších zápasech druhé ligy remizovala Bosna a Hercegovina se Švédskem 1-1. Maďarsko porazilo Gruzii 1-0 a Ukrajina prohrála se Severním Irskem 0-3. Slovensko ve třetí divizi remizovalo na Faerských ostrovech 1-1. Kazachstán ve třetí lize prohrál s Moldavskem 1-2, Kypr porazil Arménii 2-0 a Lotyšsko prohrálo s Černou Horou 1-2.
2: Počasí.
3: V Pelhřimově a Vatíně teď mají 6 stupňů, v Moravských Budějovicích 5. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy, nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv na

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením musí počítat řidiči na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Diagonála tam ale zůstává otevřená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Někdy to vypadá, že zábava by měla být hlavním cílem našeho života. Třeba reklamy nebo část populární kultury nás k tomu hodně svádějí. Můžeme se vůbec ale odvážit chvíli se nebavit? O tom bude dnešní rozhlasový sloupek už za pár minut.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 8 hodin 11 minut, to je aktuální čas a vy posloucháte Dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. A je tu rozhlasový sloupek. Spisovatelku Markétu Hejkalovou zaujalo, co je kolem nás zábavy. Až je to někdy na člověka moc a má chuť prchnout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Výrok ubavit se k smrti poprvé použil americký autor Neil Postman. Je to název jeho kritické knihy o mediálním světě, která vyšla roku 1985. Velmi zjednodušeně řečeno v ní kritizuje televizi a další média za to, že rezignovala na seriózní a důležité zprávy. Hlavně, aby byly zábavné. Dnes už nemůže kritizovat nic, protože zemřel v roce 2003. Ale možná se obrací v hrobě hrůzou, kam svět za 40 let dospěl. Zábava si čím dál víc podmaňuje nejen svět, ale dokonce i jazyk. Všechno nás musí bavit. Jistě může nás bavit kniha, film, hokej, naše práce, plavání nebo dokonce žehlení. I když zrovna žehlení asi není ten nejvýskyžnější příklad zábavné činnosti. Ale kdo by se staral o žehlení, když nás toho dnes baví mnohem víc? Jídlo v restauraci, které nám dřív prostě chutnalo nebo nechutnalo. Koncept té restaurace dřív vyhovoval nebo nevyhovoval. Baví nás dokonce i celé země, někoho Řecko, jiného Finsko, které nás dřív zajímaly nebo nezajímaly. A baví nás i naše nebo cizí šaty, místo toho, aby se nám prostě líbily nebo taky ne. A mě už tahle inflace bavení přestává bavit. Jasně, že zábava k životu patří a není na ní nic špatného, ale přece jenom existují důležitější věci, i když nás třeba tolik nebaví. Nebojte, nemám na mysli žehlení. Třeba budování dlouhodobého vztahu. Všichni, kdo v takovém vztahu žijí, asi budou souhlasit, že má často k zábavě dost daleko. Ale právě na takových vztazích stojí svět. Nebo práce. Nemusí nás nutně bavit, ale měla by nás uživit a pokud možno být užitečná i pro ostatní. Výchova dětí, aby dokázali ve světě obstát. Zájem o lidi, kteří nás obklopují. A dost. Každý se musí sám rozhodnout, co je pro něj v životě důležité. Radši s tím poučováním skončím dřív, než vás to přestane bavit.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Je 8 hodin 17 minut a na návsi v Kozlově na Jihlavsku je rušno. Tamní rybník v centru obce teď loví rybáři. Je jedním z prvních na Vysočině a my máme na místě naši reportérku, se kterou se spojíme už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě přidám aktuální informace o počasí. Teploty se v tuto chvíli pohybují mezi 2 a 12 stupni. Telč, tam je 12 stupňů, Velké Meziříčí, tam jsou 2 stupně a v Chotěboři 10. Dnes má být na Vysočině převážně jasno, nebo se objeví jen větší nebo menší spíš průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a k tomu povane slabý přes den mírný jihovýchodní vítr. A ještě se dívám na neděli, ta právě bude ve znamení oblačnosti. Podobně na tom bude s teplotami jako dnešní ráno. Během dne ale začne v neděli tedy přibývat oblačnosti až na zataženo a teploty ty by se měly pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Vysočina, dozněl Vladimír Mišík, je 8 hodin 23 minut. Na Vysočině začaly výlovy rybníků a mezi nimi je i návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku a u jeho břehu postává i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Já ti přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno. Návesní rybník se rozprostírá přímo uprostřed Kozlova. Základna na výlov je pár metrů od obecního úřadu. Pro kolem jdoucí i projíždějící řidiče to nelze přehlédnout. Dva velké stoly a čtyři kádě na hrázi doslova vyčnívají. A když se podívám na rybník, je z části vypuštěný a na hladině lze každou chvíli postřehnout nebo vidět část ploutve ryb. Začínají se sem sjíždět rybáři, povolal je sem rybář Milan Francálek, který má místní rybník v pronájmu od obce už 20 let. Řekl mi, že v rybníku je zhruba 400 ryb a rybáři se právě teď chystají, obouvají se holínky, domluvají se mezi sebou co a jak a každou chvíli se pustí do výlovu. Možná slyšíte broušení nožů a vidím už i první podběráky tady.
0: On je poměrně chladno teď po ránu. Kolik lidí přihlíží vůbec výlovu a čím se na místě zabaví nebo občerství?
1: Zatím, co jsem rychle napočítala, tak se nás tady na hrázi rybníka pohybuje zhruba 20. Jsou to ti hlavně zmínění rybáři, kteří budou s výlovem pomáhat. Milan Francálek ale zmobilizoval i celou svoji rodinu, dva syny a manželku. Ti budou ryby zabíjet, porcovat a prodávat. Prodej tady začíná oficiálně v 9 hodin, ale už když se rozhlédnu, tak vidím, že už sem přichází nějací místní. Z jeho letitých zkušeností ví, že od 9:30 tady bude hodně živo, že to chodí právě ta největší vlna zájemců. Doprovodní program tady v Kozlově není, ale co tak tady jako pozoruju, není ani potřeba. Už teď se všichni baví, povídají si, děti zvědavě přihlíží a dnes přeje i počasí. Všichni přitom postávají z hrníčky, z kterých se kouří od horkého čaje tady na sluníčku a užívají si tu atmosféru. Občerstvení si přinesli své vlastní a dělí se tady všichni o to.
0: A kam ještě dnes můžou na výlov vyrazit lidé v jiných částech Vysočiny?
1: Rybáři začali výlov v Křižanově na Žďársku a v 9 hodin se přidají Nevcehle na Jihlavsku, Lípa na Havlíčkobrodsku nebo Strachoňovice taky na Jihlavsku. A o hodinu později se připojí i Olešná na Pelhřimovsku. Naopak jsou místa na Vysočině, kde se lidé musí počkat. Kvůli suchu chybí voda na sádkách. Rybářství Vysočiny, které hospodaří na 65 hektarech, posunuli termíny výlovů. Rybářství Kolář na Třebíčsku ještě datum promýšlí, ale žďárské rybářství Kinský už datum má. Plánuje výlov veselského rybníka na víkend 24. a 25. října. A ve stejný termín se chystá i tradiční výlov štěpnického rybníka v Třeštelči.
0: Od návesního rybníku v Kozlově u Jihlavy se nám přihlásila redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Já ti děkuji za informace a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, to byla Madonna a přinášíme aktuální zprávy, s nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poznat práci lesníků můžou lidé na dni lesů nové generace. Na Pelestrově u Havlíčkova Brodu dnes uvidí ukázky práce stromolezců nebo hasičskou techniku používanou při požárech. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. Lesy České republiky pořádají na 7 místech republiky, ve kterých před 7 lety 10 000 dobrovolníků pomáhali s obnovou porostů po kůrovcové kalamitě. V křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Odborná firma začala s instalací astronomické kopule hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Práce potrvají zhruba týden a jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce observatoře za 8 milionů korun. Díky tomu tam může také hvězdárna nechat nainstalovat speciální robotický dalekohled. Slovensko si připomíná 82 let od karpatsko-dukelské operace. Ta je považovaná za jednu z nejkrvavějších bitev druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody. Mistrem Evropy na ploché dráze se v Pardubicích stal Dan Madsen. V celkovém pořadí triumfoval před Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na 4. místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil 7. V neděli se Kvěch a Milík postaví ještě na start tradiční zlaté přilby. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy, teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením musí dnes řidiči počítat v Humpolci v okolí parku Stromovka. Koná se tam gastronomická akce, objízdná trasa je tam vyznačená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Měsíc lovení ptactva. To je říjen. Jaké ptáky ze starých časů lidé lovili a jakým způsobem, to uslyšíte za pár minut v pořadu Bejvávalo. Zůstaňte s námi.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Marie Rotrová. Přejeme vám pohodovou sobotu a jdeme teď lovit ptáky.
1: Bejvávalo.
2: Dnes, pane Součku, o říjnu, měsíci ptactva lovení.
3: No, to bylo oblíbený. Čižba.
2: No, dneska už to zní jako rarita, ale za starých časů našich prapradědů býval říjen brán s plnou vážností jako měsíc, kdy se začínalo chodit lovit ptáky. Ale nemám na mysli to, co dneska každýho z nás hned v téhle souvislosti napadne, tedy že je řeč o bažantech nebo kachnách. Mám na mysli lov úplně drobného ptactva.
3: No jo, to se úplně běžně lovili vrány, stehlíci, vrabci, skřivani, pěnkavy a spousta dalších druhů.
2: Píše se o tom už v Kosmově kronice české. Lov jako lov pro tehdejší lidi to byla prostě obživa,
3: která se provozovala nejrůznějšíma způsobama.
2: Třeba do sítí. Vyplašilo se hejno, ptáci vzlítli, pádili pryč a zamotali se do velkých nastražených sítí natažených mezi stromy.
3: Ale to bylo až pozdějc. Původně se chytalo třeba na vějíčku. To byly proutky opatřený ptačím lepem, který lovci uchystali z bobulek jmelí. Chytalo se taky do vosidel.
2: Čili do nastražených vok.
3: No a taky se líčila vomamující mrchovina nebo zrní máčený v nějakých vomamných látkách.
2: Ve staročeském pranostikáři jest psáno: v říjnu jsou ptáci tuční, připrav sítě, lovit začni. A nebo říjen zavádí čihaře na čihadla a až březen je z nich vyhání.
3: Ale všeho do času. Čárou přes rozpočet lovcům ptactva drobného byl zákon z 30. dubna 1870, který lov tento velmi utlumil. Jenže, jak píše kronikář, i tak čižba, jak se tomu říkávalo, ještě i pak dlouho přetrvávala.

0: Tak to byli Erasure na Českém rozhlasu Vysočina. Je 8 hodin 45 minut právě teď a my se jdeme podívat, jak to bude vypadat venku s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ráno a takové v teplotě rozdílné, bych řekla.
2: Ano, docela hodně. Ty minimální teploty byly nejvyšší na kopcích, tam i 12-11 stupňů a některá údolí tam měla i třeba jenom jeden stupeň nad nulou. Jihlava, Hruškové dvory nebo Velké Meziříčí, to jsou takové nejstudenější lokality. Většinou jsou to stanice, které jsou právě v těch údolních polohách někde v úřek nebo u vodních toků, řekněme. Teď už ta teplota přece jenom malinko stoupá, i když docela neochotně, ty nejvyšší polohy už mají 14 stupňů údolí, některá ještě tak 4-5 stupňů, takže jak říkám, pomalinku teplota roste na obloze, jenom vysoká průsvitná oblačnost, takže nad Vysočinou je momentálně skoro jasno a vítr fouká od jihovýchodu až východu, ty rychlosti jsou nejčastěji slabé, ale už jsou i místa, kde fouká vítr mírný.
0: Přes den bude ale hezky.
2: Přes den by mělo zůstávat v podstatě buď teď skoro jasno, taková jen ta malá průsvitná oblačnost nebo i jasná obloha. Teploty podobně jako v minulých dnech nejvyšší mezi 20 až 23 stupni Celsia a vítr postupně bude foukat mírný všude, stále od toho jihovýchodu nebo jihu, může být i sem tam někde takový výraznější, hlavně ve vyšších polohách a k večeru bude slábnout.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Jednička nejnižší mírná zátěž.
0: A ještě pojďme zmínit neděli, ta už bude trošku odlišná od té soboty.
2: Částečně ano, ale až během odpoledne a večera. Do té doby čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se v údolích mohou objevit nějaké ojedinělé mlhy. No a během zítřejšího odpoledne a večera bude přibývat také průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Ta bude patřit studené frontě, nebo řekněme studené, ono se za ní neochladí nijak zásadně a hlavně nepřinese téměř žádné srážky. Ty se možná objeví až potom v pondělí nad ránem, jenom přechodně na chvíli v podobě nějaké slabého deště a jenom omezeně a s malou pravděpodobností. No a teploty zítra ráno, to by měly být podobně studené ráno jako to dnešní, 8 až 5 stupňů v údolích, zase při nějakém delším bezvětří kolem 2, slabé přízemní mrazíky a zítra odpoledne asi o stupínek méně než dnes, 19 až 22.
0: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, mějte se pěkně a naslyšenou zase někdy.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: na Českém rozhlasu Vysočina Eva Farná, blíží se nám 9. hodina. A jak se najíst a přitom nemuset vařit? Můžete třeba zajít na Gulášfest na Zámecké nádvoří v Moravských Budějovicích. Začíná přesně v poledne od 12 hodin a na této kulinářské soutěži kuchařských týmů o nejlepší kotlíkový guláš bude také veřejná ochutnávka. Vše doprovodí hudba a další program v areálu zámku. A na spoustu dalších akcí, včetně dnů otevřených ateliérů, nás teď pozve Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno, jak vzniká olejomalba, co všechno se dá vyrobit z kamene, dřeva, suchých květin, nebo jak se vyrábí hudební nástroje, skleněné vázy, korálky, brašny, vitráže, knižní vazby. To všechno nabízejí následující 2 dny v našem kraji. Dlouhý seznam umělců, muzeí a škol, které se účastní, najdete na internetové stránce Dny otevřených ateliérů Vysočina. Kdo má rád lidová řemesla, měl by vyrazit do Domu přírody ve Žďárských vrších v Krátké. Krátecký jarmark začíná dnes v 10. Své umění předvedou drátenice. Představí se také zpráva HKO se zvířátky ze záchranné stanice. 95. narozeniny Jiřího Suchého, autora mnoha písniček a divadelních her plných humoru, si dnes připomenou v sále Základní umělecké školy v Telči. Od 18 hodin zazní jeho písně v podání žákyň školy a jako hosté vystoupí zpěvačky Kamila Brotánková a Katarína Rušková. Gala koncert Jaroslava Svěceného, nazvaný Tajemné příběhy starých houslí, se koná v kostele svatého Jakuba Většího na Jakubském náměstí v Jihlavě dnes v 18 hodin a jdeme na neděli. Světelská zahrádka, to je tradiční podzimní výstava pořádaná zahrádkáři a včelaři ve Světlé nad Sázavou. K vidění budou odolné odrůdy jablek a hrušek z Posázaví, ale také zelenina, jiřiny, kaktusy a včelařské exponáty. Chystá se i poradna a ochutnávka. To vše v Dělnickém domě zítra od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky zámku Červená Řečice zavedou návštěvníky do zrekonstruovaných interiérů, k archeologické expozici i domorových komůrek a nádvoří. Součástí je videomapping historie zámku. Začíná se zítra už v 10 hodin. Pohodový a nabitý víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Já ještě dodám, že všechny tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a dobrý poslech u dalších pořadů vám přeje Lídie Jakubičková. Těším se na slyšenou zítra.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině začínají podzimní výlovy, přichází sezona respiračních nemocí, v hokejové Maxalize přivítá Třebíč doma Pardubice, Jihlava cestuje do Litoměřic. Teploty do 23 stupňů a převážně jasno, takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rybáři na Vysočině začínají s podzimními výlovy. Ryby nabídnou zájemcům třeba u hornoměstského rybníka v Křižanově na Žďársku. Lovit budou také v Nevcehli na Jihlavsku.
2: V 9 hodin taky začne prodej vylovených ryb z návesního rybníka v Kozlově na Jihlavsku. Ve stejný čas zve obec Lípa na Havlíčkobrodsku na výlov rybníka Nevolák a lidé můžou dorazit i do Strachoňovic na Jihlavsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: V Česku startuje sezona respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných čekají v následujících týdnech a s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, jak vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
0: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Severní Korea vyslala nejméně jednu balistickou raketu směrem k Japonskému moři. Podle agentury AFP o tom informovala jihokorejská armáda. Odpálení rakety předcházelo prohlášení sestry severokorejského vůdce Kim Jong-una, Kim Yo-chong. Odmítla v něm požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi vážně zranili 2 jihokorejské vojáky. Sport. Další utkání Maxaligy odehrají dnes hokejisté Třebíče na domácím ledě. Soupeřem horácké Slávie bude B tým Pardubic.
4: Východočeši začali nový ročník první ligy nad očekávání. Z 9 zápasů prohráli jediný a v tabulce jsou na 2. místě se stejným bodovým ziskem jako vedoucí Vsetín. Ten má ale o zápas méně. Třebíč má na svém kontě 4 výhry. V posledních 2 kolech ale bodovala naplno a je aktuálně 6. Utkání začíná na třebíčském stadionu v 15 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
0: Dukla Jihlava odehraje svůj dnešní zápas v Litoměřicích. Zápas s tamním HC Stadion začíná v 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Košeticích teď mají 9 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 11. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 110. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena

Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakresl potřeba našeho puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu. Je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyně, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoologický chrám pro ta zvířata, taková Noemova archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovská louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020. Zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v Pevnosti poznání. Příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam kusky, jedny, a pak ještě druhé světlo. A teď se začnou čtytit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba 1 x 1 metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak bude na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen, diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
2: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
3: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
3: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
3: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
3: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu, tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydleli. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díkuvzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Olympijskou gymnastku z Třebíčska Elišku Misákovou připomene pamětní deska. Silničáři uzavřeli nájezd dálnice D2 u Brna ve směru na Ostravu. Policie ve Francii zadržela na středoškolských protestech už přes 5000 lidí. Teploty do 23 stupňů a převážně jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Kojeticích na Třebíčku dnes odhalí, a to hodinu popoledni, pamětní desku rodačce, gymnastce Elišce Misákové. Deska bude umístěna na tamní Sokolovně.
2: Na letní olympiádě v Londýně v roce 1948 byla členkou družstva, které získalo zlatou medaili. Už při cestě na hry jí ale nebylo dobře. V Británii jí lékaři zjistili tehdy nevyléčitelnou dětskou obrnu. Zemřela v noci po skončení olympiády. Stala se jediným sportovcem v dějinách her, který dostal čestnou zlatou medaili in memoriam. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
0: V křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posílí dohled, jak říká její vedoucí Marek Kalousek.
3: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba tranzitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
0: Kompletní přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 má podle ředitelství silnic a dálnic skončit v příštím roce. Francouzská policie zadržela od začátku týdne při studentských protestech už přes 5000 lidí. Oznámil to ministr vnitra Laurent Nunez. Studenti protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na mnoha místech demonstrace přerostly v potyčky s policií.
4: Studenti si stěžují například na přeplněné třídy, zastaralé učebny nebo časté rušení hodin. Ministr školství Edouard Geffré některé požadavky studentů uznal. Ministr potvrdil, že s vedením škol v reakci na nedostatek učitelů připravuje plán na zajištění náhradních hodin, a to zejména v maturitních ročnících. Demonstrace se během několika dní rozšířily na stovky škol po celé Francii. V Marseille protestující zapálili hasičský vůz. V dalších městech na policisty házeli petardy nebo polili učitele hořlavinou. Policie při rozhánění davů použila proti studentům slzný plyn. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejista David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství Bostonu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. První asistenci v nové sezóně si český útočník připsal 28 sekund před koncem třetí třetiny a po druhé dal o sobě vědět v nastavení u rozhodující situace utkání. Za Boston nastoupil i Pavel Zacha.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pneštejnem teď mají 10 stupňů, v Novém Rychnově 11. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dopravu v části Pacova omezí tradiční pouť. Uzavírky a další dopravní omezení tam potrvají až do pondělí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No a z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou, goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože jestli tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se veselé slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Vinařský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden, 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Grafická v Jihlavě otevře o víkendu své ateliéry veřejnosti. Návštěvníci můžou nahlédnout přímo pod ruce umělcům a řemeslníkům. Do dnu otevřených ateliérů se kromě jihlavské školy zapojí dalších 126 dílen, galerií a dalších míst po celém kraji.
1: Šperky, jejich výrobu i samotné tepání drátů si mohou návštěvníci vyzkoušet v ateliéru Bíšperk v Březí nad Oslavou na Žďársku. U Mitanových v Hluboké na Havlíčkobrodsku zase poznají tradiční práci s kůží, ruční šití a zdobení kožených výrobků. Na Třebícku se mohou zastavit třeba v keramickém výtvarném ateliéru v Konišině, kde vzniká autorská keramika. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a přibývá naopak keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace, pokračuje mluvčí Národního parku Radek Drahný.
2: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
0: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě, oznámil to starosta metropole Vitalij Kličko. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly také jižní most přes řeku. Kličko už dřív uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení a další zařízení. Pilot, který se tento týden chtěl zřítit s letadlem aerolinky Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létat. Informovali o tom agentura AP a americký deník Wall Street Journal. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřovala. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kokpitu napadl kapitána. Sport. Týmy z Vysočiny dnes odehrají zápasy v hokejové Maxalize. V 15 hodin nastoupí na domácí led Horácká Slavia Třebíč v duelu proti Dynamu Pardubice B a Dukla Jihlava cestuje do Litoměřic. Utkání tam začíná v 17 hodin. Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body, s Itálií remizovali 1-1. Belgie v dalším utkání nejvyšší divize porazila Turecko 3-0. A českou fotbalovou reprezentaci čeká od 20 hodin a 45 minut třetí duel v elitní skupině Ligy národů. První body pod koučem Deniou se Češi pokusí vybojovat v Ovědu proti domácím Španělům. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Novém Rychnově teď mají 15 stupňů, ve Velkém Meziříčí 13. Bude převážně jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý přes den mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 34 v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Došlo tam ke střetu osobního a nákladního auta a zpozorněte v brněnském směru dálnice D1. Za Velkou Bíteší začínají nesouvislé kolony.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný sobotní den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina a také sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví Hela Dvořáková. V následujících minutách vás pozveme na dýňobraní na fajtu v Kopec, a to s Jiřím Pálkou. Povídat si budeme také o nově zřízené terapeutické kavárně Passion s paní doktorkou Dagmar Zápotočnou. Ve čtvrtek jsme vám nabídli dopolední rozhovor s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Zaměřili jsme se na respirační onemocnění a klíšťata a s nimi spojené infekce. A v pátek jsme pekli s profesionálním cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. Tak si následujících 60 minut užijte. Já vám přeji nerušený poslech.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Tento týden jsme v dopoledním rozhovoru přivítali také manažera a správce skiareálu Fajtu v Kopec Jiřího Pálku, který je mimo jiné také cimrmaniak. V dopoledním rozhovoru nás pozval na další ročník dýňobraní. Došlo ale taky na otázku, čím je podle něj dýně tak zajímavá, že se stala hlavním symbolem podzimu.
2: Já tvrdím, někteří kolegové se mnou nesouhlasí, že dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký. A je to obrovská škála pestrosti, barevnosti a tak dále.
1: Když to pojmu po té pěstovatelské stránce, je náročné vypěstovat dýně, nebo je to druh od druhu?
2: Je to druh od druhu. Tady ty většinou nejvíce pěstují třeba ty hokajdovky, protože ty má každý rád, to stačí jenom umýt trošku a můžete to postrouhat i se šlupkou, když to ostatní musíte třeba okrajovat. Pak, co se týče tady těch dekorativních, paradoxní situace, já mám zkušenosti v tom, já mám rád, když se to dá sněst, a když čím víc je to dekorativní, tím víc se tomu daří. A tím, co bych nejradši, aby se dařili, tak se jim zase nedaří. Pak samozřejmě úplně jiný příběh je pěstování tady těch rokormanů, těch obřích. Ano, to je úplně jiný příběh. Jsem ze začátku taky snil o vypěstování. Jeden kamarád vlastně se zúčastní naší soutěže o nejtěžší dýni a vypadá to, že se mu opravdu zadařilo, že pokořil český rekord. A když mě říkal na jaře, že tomu topí v zemi topnýma kabelama, jaký hnojiva mám kupovat a jaký foliovník k tomu postavit, tak to už je úplně jiný příběh.
1: Já myslím, že jsme o tom měli i reportáž, takže pan Jakubovic, ano, tam si myslím, že ten rekord musí 100% padnout, protože ta dýně je neuvěřitelně veliká, ale když jsme hovořili o těch dekorativních dýních, mnohdy jako lákají, že bychom si je taky připravili, může se nám vlastně něco stát, když si připravíme dekorativní dýně, dá se to vůbec jíst?
2: No, jak kterou, třeba tu helovínku, kterou máte na vyřezávání, v podstatě, když povaříte, tak z toho se dá udělat legendární ananasový kompost, jo, ale pak oni jsou většinou jako těžko stravitelný. Pak existuje úplně jednoduchá jakoby poučka, to, co je hořký, tak to radši vyhoďte. Jo, ono to dělá nějaký takový trošku toxíny, který vám mají pocit, že to je hořký. Takže i když třeba potom je jakoby cuketa nebo patizóna je na hořká, nebo klasická salátová kurka, když je hořká, tak to nejíte.
1: Jo? Vy když mluvíte o těch dýních, tak je to s velkou vášní. Kolik vůbec máme druhů dýní a kolik jich třeba vy osobně pěstujete?
2: Takhle, kolik druhů dýní, to opravdu nevím, ale když vezmete třeba nějaký katalog prodejce těch semínek, tak to jsou A4-kovi třeba 20 stran, kde na ty jedné stránce může být 10-15 druhů a ono se to potom rozdělí do takových základních dekorativní na baštu a my osobně s manželkou jsme začínali na třech, ale to jsme jich dali 35 druhů, něco dekorativního a podstatnou část na to jídlo.
1: Je něco, na co je dýně opravdu háklivá, na co musíme si co by pěstitele dát pozor?
2: Pěstování dýní, každý k tomu má nějaký recept nebo nějaký přístup. Samozřejmě trpí to plísněma, tak jako všechno, což se dá, jedlá soda je magická na to, nebo trošku mlíka tam přidat. A tím pádem je to bio. A pak letošní teda, to mě přesvědčilo, tak to sluníčko a to vedro tomu nedělá dobře. Protože jsme měli třeba plody určitých dýní, které byly vyrostly třeba 10 cm a pak odpadly, byly měkký. A až teďka přišlo potom na podzim toho ochlazení, tak oni to trošku dohnali, ale ty plody už nejsou v tak velké množství a v takové velikosti.
1: Oficiální zahájení dalšího ročníku dýňobraní proběhne dnes od 14 hodin na Fajtově kopci a vy byste tam rozhodně neměli chybět. O dýně a dýňové speciality nebude nouze. Celý rozhovor s Jiřím Pálkou si samozřejmě můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a už za chvíli vás pro změnu pozveme do terapeutické kavárny, která se nově otevřela v Jihlavě. Medicine man.

nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: V rámci týdne sociálních služeb jsme se právě ve středu vydali do nové terapeutické kavárny Passion, kterou zřídilo Integrační centrum SASOV. V dopoledním rozhovoru jsem si povídala přímo s ředitelkou Integračního centra SASOV, paní doktorkou Dagmar Zápotočnou, jak se vůbec zrodila tahle unikátní myšlenka, protože kavárna tohoto typu, to je ojedinělá záležitost.
1: Ten nápad se zrodil v naší rodině. Nejstarší syn, už jsem ho tady dneska zmínila, bratr autistického syna Filipa, velmi intenzivně řešil, jak ho zapojit do běžného prostředí, do kterého si myslí, že patří, protože stejně jako Filip i mnoho dalších našich klientů absolvovali vzdělávání v oblasti hotelnictví, stravování, gastroprovozu, číšniči, ale jejich uplatnění není tak úplně jednoduché. Dá se říct, že je na čísle nula. Proto se vlastně vytvořila myšlenka, pojďme jim naproti a vytvořme pro ně prostředí, ve kterém tu svoji naučenou teďkom dovednost můžou uplatnit, ale my velmi dobře víme, že musíme to prostředí pro ně nachystat. Tak proto ta kavárna bude pro začáteční období místem vlastně výkonu sociální služby s poměrně intenzivním terapeutickým působením do doby, než budeme přesvědčeni, že jsou naši dospělí klienti schopni, připraveni odolávat všem nástrahem běžného provozu, a to není jenom o vaření kávy, ale o chování k klientům, chování k úklidu, k dalším věcem běžného života, který takový provoz vyžaduje.
0: Můžeme přiblížit, co vůbec obnáší otevřít si terapeutickou kavárnu tohoto typu, protože, jak už jsem říkala, je to ojedinělá záležitost, vlastně vy jste takový unikát, tak jak moc velké břemeno jste si na sebe v tomhle ohledu vzali?
1: Tak v prvé řadě je to taková ta běžná legislativní podmínka, že je to kolaudovaný jako kavárna. Tady se nám trošku šlo naproti ze strany majitele objektu, který v tomhletom prostoru kavárnu už vlastně kolaudovanou má. Takže jsme využili opuštěný kavárenský prostor a tím jsme si trošku ulehčili práci, protože podobnou věc jsme řešili na našem pražském pracovišti a je to docela martýrium, je to docela jako náročné. Takže tuhletu věc máme vyřešenou, ale teď, co v té kavárně je potřeba nastavit, aby v ní mohli působit autističtí klienti jako zaměstnavatelé, jako pracovníci, jako ti, kteří se vlastně v tom svém životě baví tím, že provozují kavárenský provoz.
0: No, v tuhle chvíli už asi svůj zrak otáčím právě na paní magistru Hanu Zápotočnou, protože pro nás je to možná jen kavárna a káva, ale pro člověka s poruchou autistického spektra to může být cesta za pult, pozdravit zákazníka, přijmout tu objednávku, prostě velká věc. Co všechno se tady vlastně klient naučí a co všechno mu to přinese?
2: Děkuji, že tady jmenujete tyto konkrétní činnosti. Ono vlastně všechno tohle je v součástí takového balíčku, kterému se říká sociální dovednosti. A primárně my se tady vlastně věnujeme nácviku sociálních dovedností, protože to je oblast, kterou osoby s autismem mívají výrazně oslabenou. A mimo to vlastně, jak jsme si říkali v předešlých chvílích, že je potřeba vlastně k nimi přistupovat formou přijetí, tak dalšími důležitými složkami je vlastně navodit tady pocit bezpečí a zároveň ocenění. Takže i teď můžeme posluchačům zprostředkovat, jak vidíte, kavárna je vlastně zařízena tak, aby tady to prostředí bylo primárně bezpečné. Jo, takže tím způsobem, jak jsou tady třeba stlumená světla, jaké jsou tady volené i barvy a další věci.
0: To je dobře, že jste to řekla, na ty barvy jsem se totiž chtěla zeptat, protože zdi jsou tak jako krásně hnědé, místy i žluté prvky. Proč tahle kombinace?
2: Protože právě navozuje ten pocit bezpečí. Jsou to příjemné, jako tlumené barvy, díky kterým tady našim klientům vlastně je potom příjemně. A kdybychom se vrátili ještě k tomu konkrétnímu nácviku sociálních dovedností, mimo to, co jste vyjmenovala, vlastně takový docela běžný činnosti, že jo, jak připravit kávu, donést jí. Ono to právě tak úplně jednoduchý být nemusí. Chce to vlastně se k tomu přesně připravit, nachystat, mít k tomu nějaký konkrétní postup, takzvaně strukturovaný. A to všechno je tady součástí vlastně té výbavy a přípravy a právě toho bezpečného přístupu, který našim klientům přinášíme.
0: Dá se vůbec říct, jak dlouho může tenhle provoz trvat ve smyslu, než opravdu ten autistický člověk si řekne, já už to zvládnu, já už si troufnu?
2: To byla dobrá otázka, je to velice individuální. Proto nechceme asi říkat nějakou konkrétní časovou lhůtu, protože právě v rámci toho bezpečí, které jim tady chceme v tomto poskytnout, tak nechceme úplně nátlakově tak to vlastně být konkrétní.
0: Celý rozhovor nejenom s Dagmar Zápotočnou, ale také magistrou Hanou Zápotočnou a dalšími zajímavými hosty si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut pokračujeme ve společnosti Jany Bémové. Zaměříme se na respirační onemocnění na podzim.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Hostem dobrého dopoledne byla tento týden také Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Otevřeli jsme téma respiračních onemocnění a zaměřili se také na to, kdo je nejvíce ohrožený právě závažným průběhem respiračních onemocnění. Tady je odpověď.
1: Bohužel každý rok se setkáváme také se závažnými průběhy, které se vyžadují i hospitalizaci. A nejčastěji se jedná o osoby starší 65 let, pacienty s chronickými onemocněními srdce, plic, ledvin nebo diabetem a také lidi s oslabenou imunitou.
0: Teď se ale zaměříme na to, jak ta virová onemocnění následně léčit.
1: Tak určitě důležitý je klidový režim, dostatek spánku, přísun tekutin, pokud možno přírodních vitaminů, vhodné jsou třeba neslazené čaje na pití, minerální vody nebo bylinné nápoje, nejsou moc vhodné slazené nápoje, protože ty zase organismus spíš zatěžují. Mm-hmm. A při horečce, bolestech hlavy, svalů nebo kloubu se mohou užívat vlastně na zmírnění těchto příznaků léky určené na tyto příznaky. A o svém zdravotním stavu bychom určitě měli informovat praktického lékaře a řídit se jeho doporučeními. A pokud by lékař zjistil bakteriální původ onemocnění, tak může nasadit antibiotika, protože bakteriální onemocnění se léčí právě antibiotiky a je určitě nutné se řídit přesně doporučeními lékaře. Ale obecně při léčbě je potřeba dát tělu čas na uzdravení. Spousta lidí raději se snaží nemoc přechodit, chodí do práce nebo i děti posílá neúplně zdravé do školy a to pak výrazně zvyšuje riziko komplikací, že ta nemoc vlastně probíhá daleko déle, ale také vlastně dalšímu šíření nákazy.
0: Uh-huh. Což mě přivádí k další myšlence, když se s takovým kolegou nebo kolegyní, který rádo by přechodil buď to nachlazení, nebo má pocit, že už je úplně zdrav, i když má neustále rýmu, setkáváme v práci, tak jak se chránit před tou nákazou?
1: Tak pokud jsem vlastně s někým, kdo projevuje ještě příznaky onemocnění, tak určitě je důležité třeba i používat respirátor, chránit se dýchací cesty, často si mít ruce a vlastně tu kancelář nebo ten společný prostor často větrat, aby se vlastně ta virová nálož pokud možno nahradila. Ale obecně vlastně v průběhu epidemie těch respiračních onemocnění je určitě důležité pravidelné a důkladné mytí rukou, teplou vodou, mýdlem, po případě použití dezinfekce a vždycky na to pamatovat po návratu domů, po návštěvě lékaře nebo po cestě hromadnou dopravou a určitě v průběhu dne i ve škole, v zaměstnání ty ruce pořád mít. A samozřejmě, jak už jsem zmiňovala, je důležité větrání ve třídách, v kancelářích a určitě pomáhá vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí. Pokud se jim nemůžeme vyhnout, tak právě používám respirátor a snažím se třeba dodržovat rozestup.
0: Je vhodné vůbec v tomhle období, máme 1. října, se nechat naočkovat proti chřipce nebo třeba i COVID-19?
1: Možná je dobré na začátek si říct, že očkování opravdu významně snižuje riziko těžkého průběhu těchto dvou onemocnění, předchází hospitalizaci a v nejhorším případě úmrtí. A ideální období je opravdu od září do listopadu. Ochrana vzniká přibližně za 10 až 14 dní po vakcinaci. Mm-hmm. Takže v tom mezidobí je potřeba se chránit před infekcí a určitě se doporučuje zejména seniorům, chronicky nemocným, osobám právě s oslabenou imunitou a těhotným ženám a také zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. A vlastně v současné době je možné očkování proti chřipce a COVID-19 absolvovat současně nebo i s časovým odstupem. A určitě je důležité se domluvit se svým praktickým lékařem.
0: Za pár minut se budeme věnovat dalšímu tématu. Tentokrát se zaměříme na klíšťata a infekce.

0: Pokračuje sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Proč je důležité mluvit o klíšťatech vlastně i teď na podzim? To nám řekla Jana Bémová z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.
1: Tak je opravdu si potřeba uvědomit a díky vlastně i mírným zimám se mohou vlastně klíšťata vyskytovat a být aktivní po většinu roku. A také je dobře si uvědomit, že nejsou jenom v lesích a na loukách, ale i uprostřed měst, ať už v parcích nebo na našich zahradách. A i tady bychom měli být obezřetní.
0: Proč je tady důležité mluvit o klíšťatech i teď na podzim?
1: Protože jsou pro nás nebezpečná, přenáší infekční onemocnění a určitě posluchači vědí, že vlastně ta nebo ty dvě nejrozšířenější jsou limská borelioza a klíšťová encefalitida a opravdu obě představují velké zdravotní riziko.
0: Co je ta limská borelioza?
1: Limská borelioza je bakteriální onemocnění. Je jeho inkubační doba, to znamená mezi přisátím klíštěte a projeve těch prvních vlastně příznaků, bývá několik dnů až měsíc a takovým tím typickým příznakem je takzvaný migrující erytém. To znamená červená skvrna, často s vybledlým středem, ale ne vždy se objeví a projevuje se bolestmi hlavy, únavou, zvýšenou teplotou. Bez včasné léčby antibiotiky se toto onemocnění vlastně může rozšířit po organismu a dochází k postižení nervového systému, kloubů nebo i srdce.
0: Teď se ale zaměříme na klíšťovou encefalitidu. O co se jedná?
1: Je to oproti borelioze virové onemocnění, nervové soustavy. Inkubační doba bývá nejčastěji 7 až 14 dní a nemoc obvykle probíhá ve dvou fázích. Nejdřív připomíná spíš chřipku, zvýšená teplota, bolesti kloubů. Následně na pár dní odezní a potom může dojít vlastně k postižení centrální nervové soustavy s vysokými horečkami, silnými bolestmi hlavy, stuhlostí šíje a dalšími vlastně neurologickými příznaky. Může docházet k zánětu mozkových blan, může vést až k ochrnutí, k epilepsii a opravdu zůstávají velmi často dlouhodobé následky. Výjimečně dochází i k úmrtí pacienta. A protože neexistuje specifická léčba, opravdu před tímto onemocněním musíme být opatrní.
0: Dá se říct, kdo je nejvíce ohrožen?
1: Tak statistiky ukazují, že vlastně především jsou nejvíce ohroženi dospělí lidé a seniori a také osoby s oslabenou imunitou. A častěji dochází k dlouhodobým následkům, například poruchám soustředění, chronické únavě, dlouhodobým bolestem hlavy a také k poruchám spánku nebo ochrnutí.
0: Mm-hmm. Jaká je situace na Vysočině s klíšťaty?
1: Kraj Vysočina bohužel patří dlouhodobě mezi oblasti s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v České republice. V loňském roce bylo hlášeno 53 případů a došlo k jednomu úmrtí pacienta. A v polovině letošního září lékaři hlásili už 42 případů a z toho 3 byly s těžkým průběhem. A také případu boreliozy přibývá. Když se podíváme zpětně na rok 2024, tak onemocnělo nějakých 492 osob a v roce 2025 už to bylo 894 a v polovině letošního září bylo evidováno 783 případů. Můžu ještě dodat, že vlastně samozřejmě k vyššímu počtu hlášených případů se vedle skutečně vysokého výskytu boreliozy také se na tom vlastně podílí stále kvalitnější diagnostika a zlepšující se záchyt a hlášení těchto onemocnění.
0: V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne budeme už za pár minut péct. Nabídneme vám totiž rozhovor s profesionálním cukrářem a taky pekařem Josefem Maršálkem.
2: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrní odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: pátečním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsme vám také nabídli rozhovor s uznávaným pekařem a cukrářem Josefem Maršálkem. Povídal si s ním kolega Jože Kolář.
1: Vy jste v současné době, troufám si říct, asi nejznámější český cukrář, ale ta vaše cesta k tomu cukraření, k tomuhle řemeslu, nebyla úplně přímočará. Jak to vlastně vzniklo, že dneska ovládáte dezerty na výbornou, ale předtím jste dělali něco ještě úplně jiného?
2: Byla to cesta dlouhá, byla to cesta trnitá, bylo tam spoustu klacků a nástrah na té cestě, ale já jsem se pro tu cukrařinu podvědomně rozhodl, když mi byly 3 roky.
1: Tak to je hodně, hodně brzo. Chtěl jsem se zeptat, čím jste chtěl být malý jako chlapec a už to víme, chtěl jste být cukrářem.
2: No, já si před těmi 3 roky moc toho nepamatuju, ale vím, že když jsem ve 3 letech dostal dort od tety Viktorky k narozeninám a teta Viktorka byla pověstná svými dorty a dělala svatby a dělala různé oslavy a přitom to nebyla cukrářka jako vyučená, tak já si myslím, že to, jak mi to ty rodiče postavili na klidin a byly tam ty svíčky a marcipánový růže, tak mi to docela změnilo vnímání o světě. No. Takže já jsem si říkal, že bych to chtěl taky dělat a umět a potom jsem se toho snu moc nevzdával, ale rodiče toužili potom mít doma učitele, takže spíš tlačili mě směrem na gymnázium a opravdu na vysokou školu.
1: A vy jste gymnázium udělal, odmaturoval, ale to jste ještě nebyl cukrář.
2: No to jsem nebyl cukrář, ale já jsem vlastně od nějakých třeba 9 let se té cukrářině dost intenzivně věnoval. A když už jsem potom si dokázal objednávat věci na různých obchodech a v knihkupectvích, tak jsem se pídil po odborné literatuře a ono to nebylo moc jednoduché se k ní dopátrat, protože neexistoval internet. Takže já jsem se vlastně k těm informacím dostával bez té učňovské střední školy jako velmi těžce. A to nebylo jednoduché, nebylo to snadné. Dneska už je to vlastně procházka rajskou zahradou v porovnání s tím, co to bylo, co se informací týče. Takže já jsem si za tím snem šel, takže já jsem opravdu udělal gymnázium, rok jsem učil na základní umělecké škole, ale to se cevovalo potom, že chce být cukrářské.
1: A co jste učil na té základní umělecké škole?
2: Já jsem vlastně učil na stejné škole, na které jsem 9 let předtím studoval a studoval jsem akordeon, takže já jsem učil akordeon, klavír a hudební nauku.
1: Takže vy jste i muzikant.
2: A co Čech to muzikant, akorát ne co Čech, tak ten ne co Čech to zpívá čistě a jasně.
1: O Vánocích napečete a ještě koledu zahrajete.
2: A takhle to u nás opravdu bývalo. Já když jsem ještě býval s rodinou, s rodiči, se sourozenci na Moravě, nebo když jsem na Vánoce byl doma, tak jsem měl zaparkovaný v dětském pokoji, za dveřmi byl kufr s akordeonem a opravdu to bylo tak, že jsem před Vánocema pekl. Potom jsem pomáhal se salátem, řízky, kapra, to ne, to už dělal táta a máma, ale po večeři samozřejmě jsem upaloval pro akordeon a musel jsem si to odpracovat, takže jsem ještě hrál koledy.
1: Ale pojďme zpátky k té cukrařině. Jak tedy potom jste se z té základní umělecké školy o těch akordeonů dostal k těm štrůdlům, věnečkům a tak dále?
2: Já jsem si těch prvních 20 let jako vyzkoušel podle toho, jak to chtěli rodiče, abych to dělal. A já jsem potom roce učení pochopil, že takhle jako nechci fungovat zbytek života, že nechci předávat zkušenosti za prvé, které nemám, za druhé mezi mnou a nejstarším žákem byl rozdíl 2-3 let. Mm-hmm. Takže to jsem si jako necítil jako senior ve smyslu a teď už mám ty zkušenosti a tak teď je jako začnu předávat. A navíc pořád tam byla ta touha dělat tu cukrařinu, tak já jsem to po roce vyučování zabalil a odjel jsem do Prahy v roce 2002 a začal jsem schánět prostě svoji první cukrářskou štaci.
0: Sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne je u konce. Připomínám, že jednotlivé rozhovory z Dobrého dopoledne si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi loučí Hela Dvořáková a přeji vám krásný víkend.
3: Český rozhlas Vysočina.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíše lehčí virózy. Krajští silničáři na zimu pořídili 11 nových sypačů. V extralize házené přivítá nové veselí doma Duklu Praha. Odpoledne čekáme slunečné s teplotami až 23 stupňů. Vysíláme zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. V Česku se začínají šířit

0: a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Na zimní sezónu se připravují krajští silničáři. Na starost mají 5000 kilometrů vozovek. Před zimou si tradičně ověřují své dovednosti na takzvaném cestářském rodeu. Při něm musí zvládnout jízdu se sypačem a překážkami.
2: Tak a teď vyjíždíme z garáže, schodíme radlicí pneumatiky. Musíme schodit horní a nesmíme porazit spodní.
3: Roman Hospodka, koordinátor dopravy krajské správy a údržby silnic, projíždí se sypačem překážkovou dráhu, na které cestáři testují své řidičské dovednosti. Na zimu jsou podle ředitele Radovana Necida připraveni.
4: Máme 23 tisíc tun soli v našich halách, máme přes 60 tisíc tun inertního materiálu.
3: Krajská správa pracuje i na obnově svého vozového parku. Kromě 11 nových sypačů, které letos získala, plánuje pořídit i nové radlice nebo bagry. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo provoz. Uzavřené dnes bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a místní samospráva lidem v oblasti doporučila, aby byli připraveni se případně schovat. Co způsobilo varování před dronem? Zástupci krizového centra vyšetřují. Sport. Další utkání první hokejové ligy dnes odehrají hokejisté Třebíče na domácím ledě. Soupeřem horácké Slávie bude B tým Pardubic.
5: Východočeši začali nový ročník první ligy nad očekávání. Z 9 zápasů prohráli jediný a v tabulce jsou na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako vedoucí Vsetín. Ten má ale o zápas méně. Třebíč má na svém kontě 4 výhry. V posledních dvou kolech ale bodovala naplno a je aktuálně 6. Utkání začíná na třebíčském stadionu v 15 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Dukla Jihlava dnes nastoupí v Litoměřicích. Duel s tamním HC Stadion začne v 17 hodin. V extralize házené dnes nastoupí hráči Sokolan Nové Veselí proti Dukle Praha. Oba celky mají po 4 odehraných kolech 6 bodů a jsou v popředí tabulky. Dukla na 3. a Sokol na 5. místě. Zápas v Novoveselské ZDT aréně začne v 17 hodin. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem nebo Černovicích je teď 18 stupňů, v Libici nad Doubravou 20. Nadále očekávejte jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte mezi 110. a 112. kilometrem ve směru na Brno, tedy u Pávova. Kvůli pracím na vozovce tam cestáři zavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den, na Českém rozhlase Vysočina otevíráme po poledních zprávách každý den naše vysílání směrem k vám, posluchačům. Zavolejte 22 155 49 99 a vyberte, jaká písnička bude z našeho rádia znít a taky můžete dodat pro koho. Písničky pro Vysočinu začínají právě teď. Na vaše přání se těší Ivana Víznerová.
6: Písničky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.

0: Knížky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: První písničku na přání 3. října obstará Marie z Úsobí. Marie, já vás zdravím, dobrý den.
2: Taky vám zdravím, dobrý den. A prosila bych zahrát písničku pro Pavlu Sikarovou do České Bělé a pro našeho vnuka Nikolase Škarida do Havlíčkova Brodu k jejich narozeninám. Oběma přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a úspěchu ve škole. A vybrala jsem písničku Jahodu odmiraj, to by bylo všechno.
1: Marie, moc ráda jsem vás slyšela, ať se daří. Já i taky. Vám a Miraj už zní. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: My taky. Děkuji.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: To byla kapela Mirai, písnička Jahoda. Pokračují písničky pro Vysočinu. Velice mě těší, že je dnes hodně zájemců. Telefony tady ve studiu blikají, ale prosím o trpělivost. Kdyby mluvili všichni najednou, tak by z toho nikdo nic neměl, tak pěkně postupně, máme ještě dost času v našem pořadu. Prostor teď dostává pan Lubomír z Jihlavy. Dobrý den, moc vás zdravím.
2: Já vás taky moc zdravím. Prosím, by zahrál píseň pro moji maminku, písek od Valdemara Matušky Eldorado, a nejenom mojí mamince a všem hodným lidem. Písek patří i vám do studia a přeju hodně pohody a boží požehnání. Děkuji moc pěkně.
1: Lubomíre, totéž i vám děkujeme moc za zavolání. Valdemar Matuška je připraven a je jeho Eldorado pro všechny, které jste zmiňoval.
2: Ano, děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: V tuto chvíli mě velmi těší, že na telefonu čeká Jiřinka ze Žďáru a že ji můžu pozdravit. Krásné odpoledne přeji.
2: Já vám taky, Ivanko, jsem ráda zase, že s váma můžu takhle hovořit. A protože já jsem včera byla v takovým divným rozpoložení, protože mě čeká nemocnice a operace a oni, ta parta regionácká, měli sraz a oni byli tak skvělí, že oni mě volali tam o tamtať, jakože mě přejou, abych se brzo uzdravila a že na mě myslí. A takže já bych jim chtěla moc, moc poděkovat. A ještě dneska mě jednotlivě volali, jako Květuška, Olinka, Ludvík mě psal a tak mě to jako hrozně jako potěšilo. A takže bych jim chtěla věnovat tu písničku všem, který znám těmi a neznám. A teď přijela má dcera Nadia, dovezla mě mlsku a takže ta písnička bude i pro ní.
1: Moc ráda slyším.
2: A děkuji vám, Ivanko, moc.
1: Moc ráda slyším, Jiřinko, že vás lidi mají rádi a že vám drží palce, ať ten zákrok v nemocnici, co vás čeká.
2: To je prostě největší. Bez lásky, jak je to v té písnice, můžete být, když je to taky blbý, ale bez přátel nemůžete.
1: Tak taky přeju, ať vám to všechno dobře vyjde, hladký průběh, ať jste brzo zpátky a zase o vás slyším.
2: Jo, a já až doufám, že se dostanu zpátky, tak hned bych pak zavolala, jo?
1: Budeme moc rádi, vybrala jste písničku, říkala jste veselou, co jsem měl dnes k obědu v pořádní Jiřího Šlitra. Já jsem moc ráda, protože spoluautor téhle písničky Jiří Suchý měl před 2 dny 95 úžasné životní jubileum. Takže zaspomínáme i na tuhle tu skvělou dvojici Jiří Suchý, Jiří Šlitr. Jiřinko, ať se daří a budu ráda, až se zase brzo uslyšíme.
2: Jo, dobře.
1: Mějte se krásně, držím palce.
2: Mějte se, nashledanou.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A zpět do dnešních písniček pro Vysočinu. Tomáš z Bystřice nad Pernštejnem je tady na telefonu. Dobrý den přeji.
4: Takže dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát písničku zítra Františkovi Ludvíkovi k svátku a Františkovi Fialovi na Moravec. No a samozřejmě celému kolektově vám do rádia. Takže děkujeme moc.
3: My moc děkujeme.
4: A všechno nejlepší svátku přeje Tomáš Bystřice nad Pernštejnem.
3: Moc zdravíme do Bystřice, no a vybral jste holky z naší školky, tak budeme vzpomínat, Tomáš, je to tak?
4: Ano, díky. Mějte
3: se krásně, naslyšenou.
4: Naschle.

0: Máme 3 minuty do 10:30, posloucháte Český rozhlas Vysočina, na něm písničky pro Vysočinu s datem 3. října. Připomenu možnosti, jak si říct o písničku, buď můžete napsat SMSku na číslo 90 011 04 s prvním slovem píseň a poslat ji sem ke mně do studia, nebo můžete využít formulář na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz a nebo vytočit telefonní číslo 22 155 49 99 a říct přání přímo do vysílání. A tuhle možnost teď využije Alena z Vladislavy. Hezký den přeji.
1: Hezký den všem. Zítra bude mít svátek můj syn František Brábel z Třebíče. Svátek bude mít i jeho syn, můj vnuk František Brábel z Podlešína. Celá rodina jim přeje hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody. Přitom vzpomeneme i na mého manžela Františka Vrábila z Vladislavy, který by měl taky svátek. A pro radost jim posíláme písničku Báječný mužský svět.
0: Mockrát děkujeme, Alenko, za zavolání. Pro všechny Františky, pro ty, které jste jmenovala, možná i pro všechny ostatní, posíláme písničku Miroslava Donutila s velkou radostí. Alenko, krásný víkend přejeme, naslyšenou.
1: Hezký den všem, naschledanou.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedný.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Do sobotního pořadu se dovolala taky Hanička z Lesnova. Moc vás zdravím, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, Ivanko, a děkuji, že jste mě vzala. A já se to budu snažit žít rychle. Takže bych nechala zahrát písničku SOS 158 hasičům, elektrikářům, kominíkům, pekařům, poplářům a všem, kteří jsou postižci, a policistům a policistkám kraje Vysočiny, panu řediteli Trojánkovi. A pak jsem se chtěla zastavit u jedné věci, že jsem kritizovaná, že hraju. Takže bych vám chtěla vědět, že moje oblíbená písnička je Divoký horský tyrián. Takže vy můžete zahrát.
1: To je hezký přístup. Já mám taky moc ráda písničku Divoký horský tymián, tak někdy si na vás vzpomenu, až ji budeme ve vysílání hrát. Haničko, dneska jsme vybrali kometu Jaromíra Nohavici a vy jste ještě chtěla jedné osobě jí poslat.
2: Panu generálovi Trojánkovi.
1: A panu řediteli Lesnova u vás?
2: Ne, já jsem chtěla ještě zahrát Mirkovi, Pertíkovi, taxikáři a potom řediteli domova důchodců Lesnov. Tohle to jsou férový chlapy.
1: Super.
2: A toho já si považuju.
1: Haničko, moc vás zdravíme, necháme to už teď na Jaromíru Nohavicovi, aby nám zahrál a zaspíval a vy mějte krásný víkend. Zdravím vás.
2: Pro vás a pro vaši maminku.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

jako laň lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Na Českém rozhlase Vysočina doznívá písnička Kometa Jaromíra Nohavici v písničkách pro Vysočinu, v písničkách na přání, a další písnička už je nachystaná. Pro koho bude, to ví Jirka Střeště. Krásný den přeju.
1: Krásný den i vám, paní Ivanko, a všem posluchačům. A hlavně chci pozdravit celou tu vaši regionářskou partu. My jsme měli včera v Třešti sraz, tak bylo to idejický takový odpoledne a moc se mi to líbilo a určitě všem, jako že se zase někdy setkáme.
0: Určitě.
1: A tak jsem vybral písničku Je nebezpečné dotýkat se hvězd, co naspíval Karel Černoch s Evou Pilarovou.
0: Je to tak? Takže si můžeme zazpomínat na nějaké krásné letní večery, možná i teď z toho babího léta a nebe plné hvězd. A krásná písnička Evy Pilarové a Karla Černocha je připravena. Jirko, moc zdravím, zdravím vás i celou tu regionáckou partu. Je skvělé, že se potkáváte a že se máte navzájem a že si držíte palce. Mějte se hezky.
1: Já vám moc děkuju a někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Je nebezpečné dotýkat se hvězd.

0: No a další písničku bude vybírat Líba Střebíče. Krásné odpoledne i vám.
1: Krásné odpoledne všem, kteří poslouchají, a já bych chtěla všem hodným lidem přátelským nechat zahrát písničku od Křesťana s Radůzou Dobrý lidi.
0: Je připravena. Moc vás zdravíme, děkujeme za výběr téhle písničky. My jsme před malou chvílí zmínili v povídání, takže teď uslyšíme to, o čem jsme mluvili. Díky vám, moc děkujeme.
1: A moc pravdivá.
0: Tak už ať zní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.
2: Až ve třech čtvrtinách dnešních písniček, tedy po tři čtvrtě na jednu, přestaly blikat ve studiu Českého rozhlasu Vysočina telefony, tak můžu vyřídit některé z přání, které mezi tím dorazily do počítače. Jedno je k narozeninám, tak jdu na něj. Dobrý den vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Panenka z kouta od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Věru Horovou. Milá Věruško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuje za zahrání a přeje všem hezký víkend.

0: Tady jsou písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Jdeme do finále, máme tu ještě jedno přání telefonické, tak prostor dostane Pavel z Havlíčkova Brodu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko. Takže ano, Pavel z Havlíčkova Brodu a já bych dneska si prostě zahrát písničku od Petra Kováře, ještě že tě lásko mám. No a bylo by to hlavně, nebo bylo by to pro mě a pro mou manželku Hanu, jelikož dnes je to přesně 45 let, tak jsme si nejdříve na radnici v Havlbrodě a poté v kostele ve Skufově řekli své ano. A zahájili tak společnou cestu života. Takže do dalších let si přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a aby nám to fungovalo jako do posud. Děkuji vám, paní Ivanko, za zahrání a přeji hezký den.
0: Pavle, přání bylo od srdce, bylo to slyšet na vašem hlase, tak hodně štěstí do dalších roků pro vás a pro manželku. Krásná písnička Petra Koláře, ještě že tě lásko mám, je připravena, už zní, tak si ji vychutnejte. Mějte se pěkně, zdravíme do Havlíčkova Bradu, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

sobotních písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina zbývají ještě 3 SMSková přání a 3 přání, která dorazila z internetu. Tak to pojďme shrnout. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají Kulátá. Děkuje Verča. Prosím pro Boba a Matěje písničku Šrouby. A ta třetí SMSka zní: prosím od Zdeňka Vřešťála a Denisy Klementové Nic nás nepřipomíná. Děkuje Jitka. Tak jsem za všechny SMSky vybrala právě tuhle písničku a všem ostatním se omlouvám.

Sobotní písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina zakončíme s kapelou Beatles, nejdřív ale pozvánka. Dnes pokračuje Maxaliga. Na domácím ledě se představí hokejisté Třebíče. Horácká Slávie přivítá už od 15 hodin tým HC Dynamo Pardubice B. Přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru. A teď ještě k těm přáním písničkovým. Jsou tu tři, je tu pozdrav od Sylvie z Prahy, kterou moc zdravíme. Taky je tu přání od Dany, která chtěla nechat zahrát pro Milušku, akorát trochu jinou písničku vybereme. A vybereme písničku, kterou chtěl Jarek z Třeště. Prosím, zahrajte pamětníkům písničku Help od Beatles. Tak to už je poslední písnička dnešních písniček pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Za malou chvíli zprávy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rybáři v Kozlově na Jihlavsku vylovili rybník, kapři měli v průměru 5 kg. Letošek je podle meteorologů třetí nejsuší od roku 1961. Řecký Olymp je oficiálně na seznamu světového dědictví UNESCO. Odpoledne čekáme slunečné s teplotami až 23 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Začíná sezóna podzimních výlovů rybníků. Dnes rybáři lovili také návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku. Začali brzy ráno a u kádí se tvořila fronta lidí.
4: Amura?
5: Ano, prosím. Lehni.
6: Děkujeme.
5: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
7: Pan Arnošt si přijel do Kozlova pro rybu z Rantířova u Jihlavy. Rybář Milan Francálek má rybník v pronájmu od obce už 20 let. Výlov podle něj potrvá 3 hodiny.
8: Já nevím, kolem 400 kusů, asi kolem těch 12-14 metráků.

0: I příděl srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice, Dvořačky a Labská Bouda. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mýtickém domově starověkých řeckých bohů leží také Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a Mínojských palácích na Krétě se teď Atény snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. Sport. Kvalifikaci Formule 1 na velkou cenu Bahrajnu vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Závod se jede na okruhu v Malajzii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě. Čtyřnásobný světový šampion porazil druhého Brita Hamiltona na Ferrari o 298 tisíc sekundy. Třetí sice dojel Verstappenův stájový kolega Francouz Hadžar, ale kvůli nasazení nové pohonné jednotky své místo na startu zítřejší Grand Prix přepustí lídrovi šampionátu Italovi Antonellimu z Mercedesu. Počasí. V Přeboslavi nebo Telči je teď 19 stupňů, v Třebíči 21. Nadále očekávejte jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 se zdržíte, pokud jedete do Brna mezi 161. až 194. kilometrem. Budete popojíždět v nesouvislé koloně. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto, tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Zirkelstein, a za Zirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Hlukovská záliba v Angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád, myslím, zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svoji neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začal ji stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou
2: Annu, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra. Vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant. Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto, výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Grius Locí, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh anebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila Likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nová hala v Bystřici umožní cestářům zvýšit zásoby zimního posypu. Jihlavská nemocnice za peníze z vánoční sbírky zmodernizovala dva pokoje. Třebíčtí hokejisté doma přivítají Bčko Pardubic, jihlavští se představí v Litoměřicích. Zítřek bude opět slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Cestáři mají v Bystřici nad Pernštejnem novou halu pro skladování zimního posypu. Dosavadní kapacita tam vystačila na zhruba 400 tun. Nová hala umožní zásoby výrazně navýšit, vysvětluje ředitel krajské správy a údržby silnic Radovan Necit.
2: Museli jsme převážet sůl z Jihlavy a z různých přesmistrovství a máme dodavatele, který slíbil, že těch 4000 tun nám zaveze do Bystřice. Už v zimě nebudeme muset přemýšlet, jestli vystačíme nebo nevystačíme se solí.
0: Jihlavská nemocnice zmodernizovala dva pokoje na interním oddělení. Opravila je za peníze, které vybrala od dárců při tradiční sbírce vánoční pokoj. Oba jsou nově uspůsobené tak, aby tam mohli s pacienty trávit čas i jejich blízcí.
3: Pokoje mají například nové tapety, nábytek nebo ledničky. Součástí modernizace jsou také polohovací křesla, která umožňují blízkým na pokoji přespat. Za 13 let sbírky vánoční pokoj se díky dárcům podařilo zlepšit zázemí nemocnice za víc než 1 000 000 korun. V minulých letech vznikaly například herní koutky nebo nové čekárny. František Jirků, Český rozhlas.

0: že jsme součástí Evropské unie, NATO a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
1: Rusko vyzvalo zahraniční diplomativci a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle ní nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev v poslední době Rusko zintenzivnilo. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli také severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Sport. Týmy z Vysočiny dnes odehrají zápasy první hokejové ligy. Už v 15 hodin nastoupí na domácí led Horácká Slavia Třebíč v duelu proti Dynamu Pardubice B. Dukla Jihlava odcestovala do Lidoměřic. Tam utkání začne v 17 hodin. Atraktivního soupeře dnes přivítá v pátém kole extraligy Házené tým Nového Veselí. Zápas s Duklou Praha začne v 17 hodin a Nové Veselí bude chtít využít výhody domácího prostředí. Počasí. V Novém Rychnově nebo Hubenově je právě 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě 22. Noc bude chladná, teploty klesnou na 8 až 5, v údolích až na 2 stupně a vyskytnou se slabé přízemní mrazíky. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojedinělé mlhy. Odpoledne a hlavně večer začne přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Humpolci musí až do dnešní 20. hodiny počítat s uzavírkami v ulicích Jana Zábrany a na Rybníčku. Důvodem je pořádání kulturní a společenské akce Foodmania 2026. Objížďky jsou vyznačené a na D1 se za poslední hodinu zvětšila kolona ve směru na Brno. Sahá už od 159. kilometru až po 194. Je to přerušovaná kolona na vozidel. Připravte se na zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké sobotní sluncem zalité odpoledne, máme první říjnový víkend a počasí je krásné, takové poklidné babí léto. Užívejte si ten náramný čas a budeme rádi, když jako zvukového průvodce zvolíte Český rozhlas Vysočina. Už za chvíli vás pozveme na varhaní koncert a taky společně navštívíme judistu Lukáše Krpálka. Tak příjemný a ničím nerušený poslech.
2: Dobré odpoledne s

Posloucháte sobotní odpolední Český rozhlas Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít další české písničky. Ta nejbližší je Spěchám Hany Zagorové, ale bude tu taky kapela Lucie a jejich Daniela nebo Marta Kubišová a Magdaléna. No a zítra 4. října od 17 hodin se v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou uskuteční koncert nesoucí moto celého letošního ročníku festivalu Varhaní Vysočina Hudba, která spojuje generace. Koncert totiž představí dva mladé umělce, varhanici Ivanu Měsíčkovou, studentku HAMU v Praze a baritonistu Daniela Kfelíře, laureáta ceny ředitele festivalu Varhaní Vysočina na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Tak jestli chcete tenhle skvělý koncert navštívit, tak ještě jednou připomenu, že bude zítra 4. října od 17 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou.

Ladíte víkendový Český rozhlas Vysočina. Až se 180 kilogramů vážícími borci se Lukáš Krpálek připravoval na mistrovství světa. O koho šlo a kdo bude jeho největším soupeřem pro šampionát, to uslyšíte za chvíli v našem vysílání. Teď už se rozjíždí písnička skupiny Lucie se jménem Daniela. Příjemný poslech.

0: 14 hodin a k tomu 21 minut. Příjemné sobotní odpoledne přeje Český rozhlas Vysočina. Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který od neděle hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá. A teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasoev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit, ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žíněnce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Chusnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Tak budeme jihlavskému rodákovi Lukáši Krpálkovi ze všech sil držet palce a pozorně sledovat jeho vystoupení na světovém šampionátu. Za okamžik v našem vysílání připomeneme komika Chaplina. Jak se zapsal do České knihy rekordů, tak to za chvíli objasní pořad Region rekordů a kuriozit. Teď už přichází Marta Kubišová.

0: Před malou chvílí bylo 14:30 odpolední, posloucháte Český rozhlas Vysočina, na 3:15 pro vás chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem na zbytek víkendu a taky výhled na příští týden. Teď je před námi ale pořad Region rekordů a kuriozit. Máte rádi němé filmy s Chaplinem? Na Českém rozhlase Vysočina teď připomeneme jeho život a taky prozradíme, jak se zapsal do České knihy rekordů.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Charlie Chaplin v České knize rekordů. Brit, který se proslavil ve Spojených státech a zemřel ve Švýcarsku, jak by se mohl ocknout v České knize rekordů? Těm, kteří tápou, připomeňme. Sir Charles Spencer Chaplin byl britský herec, režisér a scénárista, hudební skladatel a nejslavnější komik všech dob. Narodil se v Londýně jako syn chudých herců z předměstí. Malý Charlie už od 5 let vystupoval s duševně nemocnou matkou, za kterou zaskakoval, když jí při zpěvu vynechal hlas. A také se starším bratrem Sidem v kabaretech jako imitátor, akrobat a hudební klaun. Časem se z něj stal nejlepší a nejslavnější představitel němých filmových grotesek a jeden z nejslavnějších filmových tvůrců 20. století. Byl hlavním tvůrcem svých tragikomicky laděných filmů, které vytvářel převážně sám, od námětů přes scénář, režii a někdy až k hudbě. A kdeže se tento muž vzal v České knize rekordů? Díky svým obdivovatelům. Třeba Raka Miličevič vytvořil na festivalu rekordů pořádaném agenturou Dobrý den technikou psaligrafie, tedy vystřiháváním, 5metrovou siluetu oblíbeného komika. V Pelřimově vznikl i neuvěřitelný rekord výtvarníka a rychlokarikaturisty Lubomíra Vaňka. Ten se svého času rozhodl udělat si procházku ulicemi města. Své kroky měl ovšem pečlivě rozmyšlené a zaznamenával je černým fixem do plánu města. Včetně toho, že třeba do obchodu udělal jenom 5 kroků a pak zase vycouval. I tohle zakreslil. A světe div se, tímto způsobem vyšlapal ve městě a zakreslil v mapě centra obrázek Charlieho Chaplina i s typickou buřinkou na hlavě. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jedna minuta nás dělí od 3:15 a my už jsme na Českém rozhlase Vysočina připravené.
1: Počasí.
0: My, to znamená meteoroložka Jitka Kučerová, přeju krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to teď vypadá po celém kraji Vysočina?
2: Na obloze je buď jasno, nebo jenom taková menší průsvitná oblačnost, ta se objevuje hlavně na východě kraje, východ, jihovýchod a něco málo naopak na západě, mezi tím spíše tedy to jasno, i když na druhou stranu tady ta vysoká průsvitná oblačnost bývá vidět celkem zdaleka, ale chci tím říct, že vůbec neruší nějak sluneční svit, takže působí spíš obloha dojmem jasným a i počasí. Teploty ty jsou teď většinou tak, jako to bylo v minulých dnech, mezi 20 až 23 stupni Celsia, ale vítr ten zase pofukuje od jeho východu a většinou ty rychlosti jsou mírné, takové nejsvěžnější a nejrychlejší, nejvyšší jsou v těch vyšších polohách třeba Žďárských vrchů.
0: Pojďme představit zbytek soboty a taky noc na neděli.
2: Na obloze se nic zásadního dít nebude, naopak ta oblačnost, která tam teď je, tak by se měla postupně vytratit, takže v noci už bude převažovat jasno nebo obloha bez oblačnosti. No a zase ta noc, respektive ráno, postupně bude docela chladné, studené, 8 až 5 stupňů nejčastěji, ale v údolích to bude i kolem 2 stupňů a slabé přízemní mrazíky, naopak kopce zase mohou mít trošku více, třeba zase těch 10 stupňů a vítr v noci slabý, proměnlivý.
0: To je noc na neděli, nedělní den.
2: Zítřek tam už bude trochu přibývat oblačnosti, ale stále by měla být průsvitná v průběhu odpoledne, zítra a hlavně večer, do té doby jasno nebo na nejvýš skoro jasno a odpoledne a hlavně večer přibývání té oblačnosti na polojasno až oblačno. V noci potom může být až zataženo, tady ta oblačnost větší bude patřit takové nevýrazné frontě, ale za ní se ještě nějak zásadně ochlazovat nebude a před ní ještě ty teploty také budou v podstatě totožné jako v těch minulých dnech. 19 až 22, nebo možná zase ještě na jeho východě kraje k těm 23 stupňům Celsia.
0: To jsme probrali víkend, pojďme nahlédnout i do příštího týdne. Zahrádkáře určitě zajímají nějaké přízemní mrazíky a teploty, jaké budou.
2: Pondělí ty teploty poklesnou jenom malinko, 18 až 22 stupňů za tou frontou, která vlastně asi v noci a nad ránem přejde přes Vysočinu víceméně na sucho, takzvaně to znamená, že asi bez srážek, anebo je tam jenom hodně zatím malá možnost, že se objeví slabý déšť, ale ten potom nad ránem nebo po ránu se vytratí a bude tedy to oblačno polojasno, úterý, středa zase budou slunečné dny a takové zase teplejší, 19 až 23 stupňů. A víceméně jasná obloha. Potom až po té středě začne se ochlazovat a bude přecházet další už výraznější fronta.
0: Za výhled na počasí děkujeme Jitce Kučerové, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pro vás za chvíli budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých za volantem často chybujeme. Teď kapela Jelena, písnička Miluju tě.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v posledním díle povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. 3 minuty nás teď dělí od 15. hodiny a od dalších zpráv budou třeba o Rius centru ve Žďáře nad Sázavou nebo taky o týdnu čtení. No a do 15. hodiny nás doprovodí písnička a hlas Jennifer Rush. Příjemný poslech.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Žďár otevírá své Rius Centrum Cirkulárka. Rodiny, školy a knihovny se zapojují do akce Týden čtení dětem. Herecká asociace Večer rozdá divadelní ceny Itálie. Zítřek bude opět slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karel Pěška. Lidé ve Žďáře nad Sázavou už můžou využívat Rius Centrum. Najdou ho v Jihlavské ulici. Centrum s názvem Cirkulárka funguje pro příjem i výdej dříve použitých věcí. Je možné tam nosit knihy, domácí potřeby, sportovní vybavení nebo dekorace, upřesňuje mluvčí radnice Blanka Sobolová.
3: Nemůžeme si vzít velký rozměrný a polstrovaný nábytek, elektroniku a obecně elektrospotřebiče, textil a oděvy, matrace nebo polštáře, peřiny, různé zvířecí hračky, pelechy, léky, chemikálie, stavební materiál a podobné pneumatiky, poškozené nebo nebezpečné věci.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která má přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení pro děti přínosné? Přibližuje zakladatelka Eva Kartušáková.
4: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Moskva všímá zmírnění proti ruské rétoriky českého kabinetu. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda Hnutí STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. V Národním divadle v Praze večer udělí letošní ceny Itálie. Prestižní sošky se rozdávají napříč.

0: Koncertní solista Státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění ve večerním zápasu Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola je nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop ve 20 hodin a 45 minut. A ještě tenis. Jiří Lehečka je na turnaji v Tokiu mezi osmi nejlepšími. Duel s Francouzem Humbertem otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal si 150. výhru v kariéře. V Pekingu naopak ve druhém kole končí Kateřina Siňaková, která podlehla sedmé hráčce světa, Ukrajince Svitolinové, 1-2 na sety. Počasí. Ve Svratochu je právě 19 stupňů, v Humpolci nebo Moravských Budějovicích 21. Noc bude chladná, teploty klesnou na 8 až 5, v údolích až na 2 stupně a vyskytnou se slabé přízemní mrazíky. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojediněle mlhy. Odpoledne a hlavně večer začne přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku na hlavní silnici číslo 38 se stala nehoda na okraji obce Radostín. Havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení nehody. Průjezdný je pouze jeden pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách na Českém rozhlase Vysočina pokračujeme. Připravená je Bára Basíková s Kamilem Střihavkou, jejich písnička Místo v životě. Taky Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou, nebo Petr Muk a Sny zůstanou. A čemu budeme věnovat mluvené slovo? Někdy to vypadá, že zábava by měla být hlavním cílem našeho života. Třeba reklamy nebo část populární kultury nás k tomu hlavně svádějí. Můžeme se vůbec odvážit chvíli se nebavit? O tom bude dnešní rozhlasový sloupek už za chvíli.
2: Dobré odpoledne

0: co je kolem nás zábavy, až je to někdy na člověka moc.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Výrok ubavit se k smrti poprvé použil americký autor Neil Postman. Je to název jeho kritické knihy o mediálním světě, která vyšla roku 1985. Velmi zjednodušeně řečeno v ní kritizuje televizi a další média za to, že rezignovala na seriózní a důležité zprávy. Hlavně, aby byly zábavné. Dnes už nemůže kritizovat nic, protože zemřel v roce 2003. Ale možná se obrací v hrobě hrůzou, kam svět za 40 let dospěl. Zábava si čím dál víc podmaňuje nejen svět, ale dokonce i jazyk. Všechno nás musí bavit. Jistě může nás bavit kniha, film, hokej, naše práce, plavání nebo dokonce žehlení. I když zrovna žehlení asi není ten nejvýskyžnější příklad zábavné činnosti. Ale kdo by se staral o žehlení, když nás toho dnes baví mnohem víc? Jídlo v restauraci, které nám dřív prostě chutnalo nebo nechutnalo. Koncept té restaurace dřív vyhovoval nebo nevyhovoval. Baví nás dokonce i celé země, někoho Řecko, jiného Finsko, které nás dřív zajímaly nebo nezajímaly, a baví nás i naše nebo cizí šaty, místo toho, aby se nám prostě líbily nebo taky ne. A mě už tahle inflace bavení přestává bavit. Jasně, že zábava k životu patří a není na nic špatného, ale přece jenom existují důležitější věci, i když nás třeba tolik nebaví. Nebojte, nemám na mysli žehlení. Třeba budování dlouhodobého vztahu. Všichni, kdo v takovém vztahu žijí, asi budou souhlasit, že má často k zábavě dost daleko. Ale právě na takových vztazích stojí svět. Nebo práce. Nemusí nás nutně bavit, ale měla by nás uživit a pokud možno být užitečná i pro ostatní. Výchova dětí, aby dokázali ve světě obstát. Zájem o lidi, kteří nás obklopují. A dost. Každý se musí sám rozhodnout, co je pro něj v životě důležité. Radši s tím poučováním skončím dřív, než vás to přestane bavit.

0: Michalem Tučným jsme se teď pár minut brouzdali rosou ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Běh nebo třeba sedilehy. V listopadu čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. Součástí testování nebudou jen výkony přímo v tělocvičnách. Rozebereme to za chvíli.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: 15 hodin a 21 minut dospíval na Českém rozhlase Vysočina Petr Muk. A jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí? Právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý. Jak pinkáme s těma pálkama do míšku.
3: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
4: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
5: Sedilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
6: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
5: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
7: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: No a za chvíli se ve víkendovém Českém rozhlasu Vysočina budeme věnovat čižbě. Nejste si jistí, co je tímhle výrazem myšleno? Počkejte si na pořad Bejvávalo, ve kterém se dnes budeme čižbě věnovat.

0: Těší nás, že v sobotu odpoledne krátce po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Vysočina. Chystáme pro vás i české písničky. Bude tu Karel Gott, Pavel Vítek, skupina Kabát nebo Marcela Holanová a taky mluvené slovo. Pan táta Souček a Miroslav Marek v dnešním speciálním vydání pořadu Bejvávalo proberou čižbu. Víte jasně, co tenhle výraz znamená?
1: Bejvávalo.
2: Dnes, pane Součku, o říjnu, měsíci ptactva lovení.
3: No, to bylo oblíbený. Čižba.
2: No, dneska už to zní jako rarita, ale za starých časů našich prapradědů býval říjen brán s plnou vážností jako měsíc, kdy se začínalo chodit lovit ptáky. Ale nemám na mysli to, co dneska každýho z nás hned v téhle souvislosti napadne, tedy že je řeč o bažantech nebo kachnách. Mám na mysli lov úplně drobného ptactva.
3: No jo, to se úplně běžně lovili vrány, stehlíci, vrabci, skřivani pěnkavy a spousta dalších druhů.
2: Píše se o tom už v Kosmově kronice české. Lov jako lov pro tehdejší lidi to byla prostě obživa,
3: která se provozovala nejrůznějšíma způsobama.
2: Třeba do sítí. Vyplašilo se hejno, ptáci vzlítli, pádili pryč a zamotali se do velkých nastražených sítí natažených mezi stromy.
3: Ale to bylo až pozdějc. Původně se chytalo třeba na vějíčku. To byly proutky opatřený ptačím lepem, který lovci uchystali z bobulek jmelí. Chytalo se taky do vosidel.
2: Čili do nastražených vok.
3: No a taky se líčila vomamující mrchovina nebo zrní máčený v nějakých vomamných látkách.
2: Ve staročeském pranostikáři jest psáno: v říjnu jsou ptáci tuční, připrav sítě, lovit začni. A nebo říjen zavádí čihaře na čihadla a až březen je z nich vyhání.
3: Ale všeho do času. Čárou přes rozpočet lovcům ptactva drobného byl zákon z 30. dubna 1870, který lov tento velmi utlumil. Jenže, jak píše kronikář, i tak čižba, jak se tomu říkávalo, ještě i pak dlouho přetrvávala.

0: Posloucháte sobotní odpolední Český rozhlas Vysočina. Chystáme pro vás písničku skupiny Kabát Malá dáma nebo Marcelu Holanovou a její Ráno a taky vtip Jardy Hypochondra. Příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina dnes přeje Ivana Víznerová.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrni odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni for.
1: Tudle jsem přišel za doktorem a říká mu, pane doktore, víte, mně se celou noc zdálo, že jezdím na kole. No a já jsem byl ráno utahaný jako pes. On se na mě tak podívá a říká, heleďte, a nejezdil vy jste jenom do kopce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Sypač, hradlice a slalom mezi překážkami. I tak může vypadat příprava řidičů krajských silničářů na zimu. Jak se řídí 18-tunové vozidlo a co musí jeho řidič při zimní údržbě zvládnout, uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina. 10 minut nás dělí od 16. hodiny a krajští silničáři se připravují na zimní údržbu. Ve svých skladech už mají tisíce tun písku, soli nebo štěrku, kterými v zimě silnice sypají. Připravení ale musí být i samotní řidiči. Jejich zručnost si v pátek otestovali na takzvaném cestářském rodeu. S několikatunovým vozidlem museli projet slalomem nebo radlicí posouvat překážky na trati.
1: 3, 2, 1.
2: S Romanem Hospodkou, koordinátorem dopravy krajských silničářů, nastupujeme do sypače.
3: Je to 4x4, 18-tunový nákladní vozidlo. Tak, zařadíme. Teď pojedeme pravým předním a pravým zadním kolem po čáře. Nesmíme s ní sjet dřív. Tak a teď si nadjedeme a projedeme slalomem.
2: Jak je široká ta radlice?
3: Radlice má 3,5 metrů. Překážky ty jsou nastavené tak, aby prostě jsme projeli natěsno, aby to vyšlo z jedné strany přesně na radlici a na druhé straně, aby jsme zadním kolem oni neškrtli. Teď jsme tam jednu škrtli a teď budeme couvat do garáže.
2: Vít Svoboda, jeden z řidičů, který se teprve na závod chystá.
4: Tady je to jako o té zručnosti, že jo, jako to ovládání a tam v zimě zase je to ještě o tom, že se musí vlastně reagovat na ten pluh, že jo, dávat to dolů, nahoru, otáčet břit, potom hlídat si sypání, šest druhů toho sypání, gramáž, rozhoz. Jezdím Pacov, Košetice, Vácovická hospoda, je to docela jako hezký úsek, to není tak vysoko, že tam toho sněhu zase tolik není.
2: Na letošní zimu naskladnili krajští silničáři 23 tisíc tun soli a přes 60 tisíc tun inertního posypu. Ta loňská byla podle ředitele Radovana Necida jedna z nejnáročnějších.
5: Moc sněhu nebylo, nicméně nás trápily ledovky a silný vítr. Takže jsme jezdili v podstatě možná ještě víc, než kdyby jenom sněžilo a tady tyhle okolnosti nenastaly. Takže ta zima byla nejnáročnější za poslední roky, stála nás 300 milionů.
2: Se zimní údržbou pomůže 11 nových sypačů. V provozu jich je celkově 140 a na starost mají 5000 kilometrů. Krajská správa a údržba silnic navíc v těchto dnech finišuje s opravami na silnicích. Plnohodnotný zimní režim tak začne až 1. listopadu. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Právě jsme zdokumentovali, že silničáři se pečlivě chystají na zimu, ale vsadím se, že i kdyby se přetrhli, některým řidičům se nemohou zavděčit a s prvním sněhem se na ně opět sesype obviňování a plno výtek. To už je bohužel u nás takový svod špatné nálady. Nám se ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina blíží 16. hodina, s ní pořad Hvězdné návraty. Dnes připomenou, že své 95. narozeniny oslavila první osobnost divadla Semafor Jiří Suchý. Stál u zrodu této scény a vede ji dodnes. Pustíme si scénky, vyprávění, vzpomínky i písničky. Pořad začíná už za pár minut hned po zprávách Karla Pěšky. A ten nás vezme na výlov rybníka, anebo taky do Třebíče na hokej. Příjemné sobotní odpoledne a nerušený poslech našeho víkendového vysílání.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Rybáři v Kozlově na Jihlavsku vylovili rybník, kapři měli v průměru 5 kilogramů. Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva, čeští zástupci tam zůstávají. V extralize házené přivítá nové veselí doma Duklu Praha. Neděle bude převážně slunečná, naměříme až 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Začíná sezóna podzimních výlovů rybníků. Dnes rybáři lovili také návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku. Začali brzy ráno a u kádí se tvořila fronta lidí.
2: Amura?
3: Ano, prosím. Lehni.
4: Děkujeme.
3: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
5: Pan Arnošt si přijal do Kozlova pro rybu z Rantířova u Jihlavy. Rybář Milan Francálek má rybník v pronájmu od obce už 20 let. Výlov podle něj potrvá 3 hodiny.
3: No, nevím, kolem 400 kusů, asi kolem těch 12-14 metráků. No.
2: Malí nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou. Jo?
5: Výlov je dnes v kraji, taky například v Olešné na Pelhřimovsku nebo v Lípě na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její výzvu ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
6: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mýtickém domově starověkých řeckých bohů leží také Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a Mínojských palácích na Krétě se teď Atény snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis.
1: Sport.
0: Třebíčí hokejisté na svém stadionu hrají duel 9. kola první ligy. Jejich soupeřem je B tým Dynama Pardubice. V Třebíči se hraje druhá třetina a stav je zatím 1-1. Dukla Jihlava.

0: Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojedinělé mlhy. Odpoledne a hlavně večer začne přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 se zdržíte při cestě do Brna. Od Velké Bíteše, tedy od 163. kilometru až po 194. se popojíždí v nesouvislé koloně. Tak se připravte na zdržení a šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří.

0: každý suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
1: Náš tatínek.
2: Pan Jaroslav Suchý.
3: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
2: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
1: Já jsem to udělal totiž.
3: Máš rej.
1: No jo.
3: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
1: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
3: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
1: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěný na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
4: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
1: No jo, to je vlíma.
4: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
3: Ty jsi z kolika dětí?
1: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
0: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
5: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
0: Spojený s panem Suchým.
5: Ano, ano. No a potom...
6: Gin fizz nezestále.
5: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
6: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
5: jsem
6: absolutní začátky.
5: Ještě?
6: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
0: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
6: No, asi věděl, jak to dopadne.
5: Asi kostřička byla.
6: Kostřička byla, jo.
5: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
0: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
5: co
0: oslovení?
5: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
0: a přišla
5: a prostě jsem tam
0: tady.
5: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
0: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, zkouším jí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozváte to. Vlastné zůzaté tušky, očka svatojánské mušky,

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci, zpěváci toulaví.

0: Karlo.
1: Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
2: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
3: To bylo v 65.
4: No, kdy byste tam byla vlastně?
3: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
4: 4 roky, no.
3: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
4: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
3: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
1: a Buchta jsme tě říkali,
3: Buchta
1: že?
3: Jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
4: Tomu směřuju, ano.
3: K Buchtě.
4: No.
3: Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
4: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
3: No proč jsem odešla?
4: Jak to skončilo?
5: Proč jsi mě vyhodil?
1: Vzrůst jako trošičku.
3: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
3: Že jo?
5: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
5: Holčička.
1: Další, já už mám binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
5: Lucka, tak to neznám.
4: Yeah. Ona nezná Krecerová.
5: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
4: Ona si ho taky dala. Anaka.
5: Anaka.
1: Anaka.
6: Teď se to pěkně bylo.
7: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: A zase tě nosili v kříži.
1: No každý, co si zasloužil, že jo?
5: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo?
7: Střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
1: No, tak jsi na těchný fracek taky, já si vzpomínám.
7: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
4: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
7: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
7: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
7: Proč ten ptáček je rabáček? Zpívá smutný árie.
1: La la la.
7: Nevím, ano, dál, ano, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
4: No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
1: Poslední? Proč poslední? No,
4: já bych řekl současná.
1: Vicky.
5: A?
1: To je Vicky.
4: To je Vicky.
1: Děkuji vám.
4: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
8: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
4: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
3: No a...
8: Ne, oba dva stejně.
4: Jo.
1: Lže. Já víc.
4: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
1: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
8: Malé kotě spalo v botě.

Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř,

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty, pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: Sama. Právě dohromady jsme hráli,
3: no. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda?
6: Opravdu to je pravda. Někde...
5: No, to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, no povídejte, takže, pane Suchý.
6: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky
6: a to taky se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla,
5: ano.
6: To bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste takže to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: To byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku souboru.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Krajští silničáři na zimu pořídili 11 nových sypačů. Jihlavská nemocnice za peníze z vánoční sbírky zmodernizovala 2 pokoje. Lidé si pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli 90 let od narození Václava Havla. Neděle bude převážně slunečná, naměříme až 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Na zimní sezónu se připravují krajští silničáři. Na starost mají 5000 kilometrů vozovek. Před zimou si tradičně ověřují své dovednosti na takzvaném cestářském rodeu. Při něm musí zvládnout jízdu se sypačem a překážkami.
5: Tak a teď vyjíždíme z garáže, schodíme radlicí pneumatiky. Musíme schodit horní a nesmíme se porazit spodní.
6: Roman Hospodka, koordinátor dopravy krajské správy a údržby silnic, projíždí se sypačem překážkovou dráhu, na které cestáři testují své řidičské dovednosti. Na zimu jsou podle ředitele Radovana Necida připraveni.
7: Máme 23 tisíc tun soli v našich halách, máme přes 60 tisíc tun inertního materiálu.
6: Krajská správa pracuje i na obnově svého vozového parku. Kromě 11 nových sypačů, které letos získala, plánuje pořídit i nové radlice nebo bagry. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Jihlavská nemocnice zmodernizovala 2 pokoje na interním oddělení. Opravila je za peníze, které vybrala od dárců při tradiční sbírce Vánoční pokoj. Oba jsou nově uspůsobené tak, aby tam mohli s pacienty trávit čas jejich blízcí.
8: Pokoje mají například nové tapety, nábytek nebo ledničky. Součástí modernizace jsou také polohovací křesla, která umožňují blízkým na pokoji přespat. Za 13 let sbírky Vánoční pokoj se díky dárcům podařilo zlepšit zázemí nemocnice za víc než 1 000 000 korun. V minulých letech vznikaly například herní koutky nebo nové čekárny. František Jirků, Český rozhlas.
4: Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Nedostatek vody je podle hydrometeorologického ústavu patrný také v oblastech, kde obvykle prší nejvíce. Z horských lokalit je na tom nejhůře Šumava. Největší příděl srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly Krkonošské Stanice, Dvoračky a Labská Bouda. Z Trutnova na Hrádeček dnes vyrazili 40 lidí. Připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bývalý prezident měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos je to už 7. ročník pochodu, který měří 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku, od rodin s dětmi až po seniory. Přidávali se také studenti. Jedna z pořadatelek Radka Severová Českému rozhlasu řekla, že Havlův odkaz je stále významný pro mladé.
9: Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý to, že jsme součástí Evropské unie, NATO a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
0: Sport.
4: Třebíčí hokejisté v 9. kole první ligy bojují na svém stadionu proti B týmu Dynama Pardubic. Hraje se už třetí třetina a Třebíči se daří, vede 3-1. Jihlavská Dukla v těchto chvílích

0: Zítřek přinese jasno nebo skoro jasno, po ránu v údolích ojediněle s mlhami. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 163. až 194. kilometrem ve směru na Brno se tvoří nesouvislá kolona. A pozor, stalo se v ní několik drobnějších nehod, připravte se na zdržení. A pozor také na 81. kilometru ve směru na Brno, tam je porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padla na okleštěnou zemi beznaděj. Ne každý se ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelii se vším všudy vyvolali Chodové, potomci hrdých psohlavců. Pátrejte se Stanislavem Motlem už po písničce v dalším díle cyklu Stopy, fakta, tajemství.
1: Dobré odpoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Chodové proti Hitlerovi.
1: Byla listopadová neděle 1938. Ubylo teprve několik týdnů od okamžiku, kdy naše země byla nucena přijmout Mnichovskou dohodu. Odstoupení našeho pohraničí ve prospěch nacistického Německa. Československo přišlo o 1/3 svého území. Toho dne 16. listopadu 1938 začaly se na Domažlicku odehrávat dramatické chvíle. Z jednotlivých obcí mířili směrem na Domažlice stovky lidí. Chodové, odhodlaní, rozhořčení. Jakoby právě ožila dávná rebelie, kdy se jejich předkové v čele s Janem Sladkým Kozinou vzbouřili proti nenáviděnému Lomikarovi, tedy proti Wolfu Maximilianovi Lamingenovi.
0: Z ohrožených chodských obcí se dopoledne 16. listopadu vydalo asi 1500 mužů a žen k domažlickým kasárnám, aby si vyžádali tam uskladněné zbraně.
1: Píše Radan Lášek v objevné knize Stráž na chodském pomezí 1938. Deputace, kterou si chodští rebelové mezi sebou sami zvolili, seznamuje představitele Domažlicka, a tedy i vládu s manifestem, v němž mimo jiné stálo.
0: 1000 let každý chod považoval za zradu vydatí jen píť zděděné půdy. V dobách nejhoršího útlaku zůstávali jsme národně věrni. Není proto myslitelné, že by měl být i náš kraj vydán. Chodsko má svůj nepopiratelný význam pro celý národ, i když je krajem chudým, poněvadž jediné v zemi české uchovalo si národní svéráz i řeč. Po stránce kulturní vydalo předlouhou řadu univerzitních profesorů, spisovatelů, hudebníků a svými slavnými dějinami zapsalo se zejména Janem Sladkým Kozinou do srdce národa.
1: Opět jsme citovali z knihy Radana Láška Stráž na chodském pomezí 1938. Proč se chodové vzbouřili? Hitlerovi totiž, jak se ostatně dalo čekat, původní dohoda o odstoupení našeho pohraničí nestačila. Chystal zábory další, včetně záboru Chodska, historické oblasti ležící v okolí Domažlic. Hovoří autor knihy Stráž na chodském pomezí 1938 Radan Lášek.
2: Od konce října 1938 začal zahraniční tisk uveřejňovat zprávy o německém záměru anektovat další území Československa a mezi tato území, kromě Jilemnicka, patřilo téměř celé Chodsko. Jednak tam šlo o Hitlerovu snahu co nejvíce ponížit český národ, ale větší důvod byl spíše pragmatický, protože Němci potřebovali propojit Bavorsko komunikačně se zabraným Horšovsko-Týnskem. Měli k dispozici pouze nekvalitní horské komunikace přes Haselbach a Nemanice zabrané a oni potřebovali získat tu chodskou rovinu s železnicí a ze silnicí.
1: K chodské rebelii se ještě vrátíme. Vydejme se nyní o více než 2 měsíce zpět. 23. září 1938 vyhlašuje československá vláda všeobecnou mobilizaci. Čechoslováci jsou odhodláni Hitlera a německé nacisty zastavit. Do zbraně je povoláno více než 1 milion mužů. Odhodlání nepustit na české území jediného německého vojáka je patrné také na Chodsku. Obránci jsou připraveni a přesvědčeni, že útočník přes ně neprojde. Opět hovoří Radan Lášek.
2: Hlavní důraz byl kladen na hlavní obranné pásmo, které bylo budováno ve vzdálenosti asi 25 až 30 km od hranic na trase přibližně Stříbro-Hlíšov-Klatovy. To bylo tvořeno již výlučně lehkými pevnostkami, které měly obsazovat běžné pěší pluky. Touto koncepcí opevňování se Domažlicko, potažmo Chodsko, ocitlo v případě zahání nepřátelství v území nikoho. Mělo být chráněno pouze příslušníky Stráže obrany státu, což byla rámcová bezpečnostní jednotka, která měla být aktivována pouze v případě vyhlášení napětí. obsadit hranice a zachytit první nápor.
1: Příslušníci stráže obrany státu, sosáci, tak se říkali. Svými nepřáteli byli velmi nenáviděni, proto se je pokoušeli zabíjet ze zálohy, případně unášet do říše. Byli to elitní bojovníci, u nich se ale počítalo s vysokou úmrtností. Nešlo ale o fanatické sebevrahy. Byli to muži, kteří ctěli přísahu a byli odhodláni bránit republiku i za cenu sebeobětování. V případě Chodska měli být ještě podpořeni ženisty motorizovaného ženijního praporu 21.
2: Tato jednotka byla vysoce mobilní, motorizovaná a v případě napětí mohla přibližně během 5 hodin připravit destrukce vybraných objektů, mostů, komunikací a tím zpomalovat opět postup nepřátelských jednotek hlavnímu obrannému postavení. Tito ženisté byli vybaveni i protitankovými kanony a lehkými kulomety, takže po určitou dobu byli schopni ty destrukce i bránit, aby Němci nemohli postavit nouzové mosty a podobně.
1: Jak Radan Lášek ve své knize uvádí, sosáci nesli hlavní tíhu nevyhlášené pohraniční války. Války, která začala boje o české a moravskoslezské pohraničí od 13. září do 31. října 1938, a měla pokračovat obranou Slovenska a podkarpatské Rusy od 5. října 1938 do 17. března 1939.
0: Tato válka byla vedena prostřednictvím teroristických jednotek, které byly cvičeny a vyzbrojeny v Německu, Maďarsku a Polsku. Přičemž v některých oblastech se agrese účastnily i jednotky pravidelných armád zmíněných států. Ztráty příslušníků SOS a rezortního četnictva v těchto bojích dosáhly počtu 84 padlých a 170 zraněných. Ztráty vojenských jednotek, které v pohraničních šarvátkách často bojovaly po boku příslušníků SOS, činily za stejné období asi 80 padlých a 230 zraněných.
1: Hrdiny našeho příběhu budou kromě rebelujících chodů dva vojáci. Příslušníci stráže obrany státu. Sosáci, podplukovník a vojín v záloze, český důstojník se zkušenostmi legionáře a železničářský dělník vojín v záloze. Jejich jména Jaroslav Herkloc a Josef Denk, Čech a Němec. Než se dozvíme, jak se muž německé národnosti ocitl uprostřed elitní jednotky stráže obrany státu, pověsme si nejprve něco málo o podplukovníku Jaroslavu Herklocovi. Co by legionář se účastnil krvavých bojů u Bachmače. Absolvoval celou sibirskou anabázi. Po vzniku Československé republiky se stal důstojníkem z povolání. Byl to právě on, kdo v roce 1933 společně se svými vojáky zmařil pokus o vojenský puč členů a sympatizantů Národní obce fašistické v židenických kasárnách. V roce 1936 je jmenován velitelem praporu stráže obrany státu v Domažlicích. Byl zkušený a tušil, co se bude zanedlouho odehrávat. Proto také věnoval velkou pozornost výcviku. Radan Lášek uvádí.
0: Doplňovací vojenský výcvik zahrnoval například úkoly spojky, strážného pozorovatele, pátrače, chování průzkumné hlídky, postavení polní stráže, provedení výpadu, přípravu léčky, výcvik ve vyhledávání a určování cílů, odhad vzdálenosti, výhod lesů a vodních toků pro obranu, vliv noci a povětrnosti, mlha, sníh, přiboji a podobně. Zvláštní důraz byl kladen na nácvik ústupového boje. Výcvik řídili déle sloužící poddůstojníci hraničářského praporu 6 za dohledu některého z nižších důstojníků nebo přímo podplukovníka Herkloce.
1: Tvrdý výcvik podstoupil rovněž vojin Josef Denk. Byl, jak už víme, německé národnosti. Co by Němec, což možná lecko překvapí, nebyl však v jednotkách stráže obrany státu sám, což Radan Lášek potvrzuje.
2: Zdaleka ne všichni v Čechoslováci německé národnosti byli stoupenci Heinleinovy Sudetendeutsche Partei. V těch pohraničních oblastech žilo mnoho německých demokratů, kteří byli vůči Československu lojální. A při tom napětí nebo eskalování napětí v roce 1938 byla část z nich zařazena do jednotek SOS, protože v těch pohraničních obcích žilo těch Čechů, spolehlivých Čechů, velmi málo.
1: Do Josef Denk byl aktivní odpůrce nacistů v dobách, kdy se mnozí ještě domnívali, že Hitler je pouze neškodný blázen. Poslechněme si poléčné svědectví antinacisty Karla Cetla, úředníka nemocenské pojišťovny v Nyrsku. Vzpomínal, jak už v roce 1934 tajně předával Denkovi protinacistické tiskoviny. Ty pak Denk ilegálně nosil do Německa. A nejenom to.
0: Rovněž převáděl z Německa do Československa emigranty. Josef Denk nám byl našimi lidmi doporučen jako spolehlivý a býval československým sociálním demokratem.
1: 22. září 1938, tedy zhruba týden před mnichovskými událostmi, zaútočí několik set po zuby ozbrojených příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu na Železnou Rudu. Město brání pouhých 30 příslušníků stráže obrany státu. Je mezi nimi také Josef Denk. Tři družstva, vyzbrojená pouze puškami a třemi kulomety, čelí mnohonásobné přesile. Josef Denk je raněn do nohy a do ruky. I on odmítá ustoupit. Od vás osáků nese své ovoce. Útočníci ustupují. Vypráví opět Radan Lášek.
2: Ovšem následující den za podpory posil byla Železná Ruda opět dobyta, vyčištěná. A boje o tu Železnou Rudu, kdy se střídali jedna a druhá strana v obci, tak ty probíhaly prakticky do 30. října 1938. Na české straně bylo několik zraněných a v Němce stál útok asi dva padlé a několik zraněných.
1: Josef Denk skončí v klatovské nemocnici. Znovu se ale vrací ke své jednotce. Demobilizován je 16. listopadu 1938. V týžden, kdy se Chodové šikují k povstání. Tehdejší situaci umocňuje nečinnost naší vlády. V knize Stráž na Chodském pomezí 1938 se píše.
0: Pražská vláda si byla vědoma své naprosté nemohoucnosti a pro uklidnění vnitropolitické situace přijala nepříliš šťastnou taktiku. Rozsah dodatečného záboru do poslední chvíle zatajovat. V tomto smyslu byl instruován i domažlický hejtman doktor Kramata, který dostal od nadřízených úřadů pokyn udržovat na Chodsku naprostý klid a zprávy o dalším obsazování chodských obcí kategoricky popírat. Četnictvo dostalo pokyn, aby proti šiřitelům zpráv o chystaném záboru energicky zasáhlo. Pátrání po osudech českého a německého vojáka stojících společně proti Hitlerovi a pátrání po zapomenuté chodské rebelii v roce 1938 pokračuje.

0: místní předáci, teda starostové obcí a domažlický starosta Matěj Rádl se snažili získat konkrétní informace. Tak z toho důvodu se 14. listopadu 1938 vydala do Prahy několika autobusy stočlená deputace chodů. Byly oblečeni v národních krojích a chtěli tam sobě připoutat pozornost veřejnosti a chtěli jednat s předsedou vlády, kterým byl v té době generál Syrový. Po příjezdu do Prahy však byla celá tato kocká výprava Košířích internována v místní Sokolovně policií a generál Syrový přijal jen 12členou skupinu v čele s domažlickým starostou Matějem Rádlem při jednání na otázky ohledně toho plánovaného záboru. Premiér odpovídal velmi vyhýbavě, že sám není o celé záležitosti informován, prostě mlžil. A ti Chodové se potom vraceli domů jako velmi pobouřeni a znepokojeni.
1: Po návratu Chodové zapřájí koně. Všechny dostupné koňské povozy míří na příhraniční lesní pozemky. Zachránit co nejvíce dřeva, aby nepadlo do rukou okupantů. Přichází 16. listopad a toho dne, jak už víme, propuká chodská rebelie. A jak se píše v knize Stráž na chodském pomezí 1938, rozsahem hodná do 17. století, kdy Lamingenové připravili chodské vesnice o čerchovsko-haltravské lesní pozemky. Rozhorčení Chodové táhnou na Domažlice.
2: Po dohodě s vojáky zajišťovacích oddílů hraničářského praporu 6, které byly dislokovány ve vesnicích podél demarkační linie, se totiž Chodové rozhodli, že společně s nimi budou bránit svůj kraj i za cenu sebeobětování.
1: Píše ve své knize Radan Lášek. Chodové dorazí k domažlickým kasárnám a důrazně se dožadují toho, aby jim vojáci vydali zbraně.
0: Do kasárenského areálu se naštěstí nepodařilo proniknout, protože službu konající důstojník podmiňoval vydání zbraní souhlasem velitele posádky, který tam nebyl přítomen, a souhlasem okresního hejtmana. To, že se civilisté nedostali ke zbraním, bylo velmi potěšující, protože kde by byli ozbrojeni, tak pravděpodobně státní moc by se snažila pacifikovat represivními jednotkami a došlo by ke krveprolití.
1: Chodové pak pochodují k obecnímu úřadu. Tady improvizovaně promluví tři řečníci. Také již zmíněný starosta Matěj Rádl. Vypráví o cestě do Prahy. O ponižujícím zatčení a uvěznění. Mluví o neslaném a nemastném setkání s premiérem, generálem Janem Syrovým. Demonstranti vyšlou osmičlennou delegaci na okresní úřad. Ve skupině je také spisovatel Jan Vrba. Chodové tu předají již vzpomínaný manifest. Znovu tu ujišťují o své věrnosti a důrazně žádají, aby Chodsko zůstalo součástí byť okleštěné republiky.
0: Poté se rebulující Chodové přestunuli na domažlické náměstí, kde zpívali národní písně a hymnu. To všechno sledovali přítomní domažliští policisté, kteří však s Chody zjevně sympatizovali a současně nechtěli eskalovat situaci, a proto hlásili na zemský úřad, že se v Domažlicích shromáždilo pouze asi jen 500 osob, že pronesené řeči, že byly vesměs věcné, nikdo neútočil na Německo a ty řeči celkově vyzněly pro jednotu národa.
1: Zbouřencům šlo hlavně o to, aby se jejich manifest dostal mezi lidi. Na to však tehdejší moc, která vyznávala zásadu nedráždit Němce, bohužel pamatovala, jak připomíná i Radan Lášek.
0: Automobil, který byl určený pro distribuci, byl zastaven četnictvem Šklatovech a celý náklad byl úředně zabaven.
1: Manifest měl zveřejnit domažlický týdeník Postel od Čerchova. Jak se z knihy Stráž na chodském pomezí 1938 můžeme dozvědět, časopis vyšel 19. listopadu 1938. Vyšel ale ze zabílenou plochou. Redaktor Karel Prach lakonicky napsal:
2: Připravili jsme k informaci o posledních událostech obsáhlou zprávu, ale cenzurní praxe zabraňuje nám splnit povinnost, která noviny dělá novinami. Smíme jen oznámit, že 14. listopadu stočlenná delegace z Chodska jela do Prahy a že 16. listopadu občanstvo chodských obcí manifestovalo na Domažlickém náměstí nedělitelnost republiky.
0: V této situaci je dobré srovnat postup československé vlády počátkem roku nebo v průběhu roku 1938 vůči Henleinově straně, která byla pardonována, jejím příslušníkům byly promíjeny politické trestné činy, jejich shromáždění a mítingy, ačkoliv byly zřejmě pronacistické, tak byly tolerovány. Takže vůči vlastnímu národu ten represivní aparát vláda používala daleko intenzivněji než proti samotným jenajovcům.
1: Nejhorší obavy Chodu se naplnily. 21. listopadu vysílá rozhlas osudovou zprávu. 24. listopadu 1938 bude německou obranou mocí zabráno několik obcí na Chodsku. Citujeme opět z knihy Stráž na Chodském pomezí 1938.
2: Klenčí pod Čerchovem Nový a Starý Postřekov, Trhanov, Chodov, Pec, Česká Kubice, Babylon a osady Hamry, Pila a Pelechy. Silniční celní úřady se měly přesunout z Výhledu do Draženova a z České Kubice do Havlovic, tedy v obou případech již do těsné blízkosti Domažlic.
1: Těžce postižená je ekonomika samotných Domažlic. V nově zabraném území se totiž rozkládalo, mimo jiné, 9/10 městských pozemků. A co víc, na území, jež nyní připadlo říši, žilo více než 5 000 Čechů a pouhých 364 obyvatel německé národnosti. Podplukovník Jaroslav Herkloc a další velitelé jsou sice nuceni být u vytyčování nové hranice, nicméně i on už tuší, že brzy bude ještě hůř. V kritické situaci se nyní ocitají i Němci, kteří zůstali věrně republice. Je mezi nimi také Josef Denk. S manželkou a 4 dětmi se přesune do Bezděkova. Pracuje na železnici v Klatovech. Z obavy nakonec kývne na nabídku vstoupit do nacistické strany. Po válce vypoví.
2: Přihlášku jsem vyplnil a tím se stal členem NSDAP, protože jsem měl strach, abych nebyl stíhán pro činnost v oddílu SOS v Železné Rudě.
1: Pak se ale před Josefem Denkem objeví další hrozba. Povolání do armády.
2: Ještě jsem vyhlídkou na vojnu nebyl nadšen, nechal jsem se zařadit do útvaru SA. Zprvu jsem se žádných cvičení neúčastnil, ale v roce 1942 jsem byl napomenut a musel jsem jednou měsíčně cvičení konat. Uniformu SA jsem měl a také jsem ji používal. Po celou dobu působení v SA jsem však neměl v této organizaci žádné funkce.
1: Vraťme se ale ještě na chvíli zpět do Prochody dramatického listopadu 38. roku. Radan Lášek popisuje situaci, kdy se v čase záboru 24. listopadu 1938 konal v Domažlicích tradiční Martinský trh. Dorazili se mi Chodové ze zabraných vesnic. Když z amplinu zaznělo hlášení o tom, že zábor byl právě ukončen a lidé byli vyzváni, aby zachovali klid, jako by se čas zastavil. Muži snímali klobouky a na věži Chodského hradu se objevil černý prapor. Z kostela zazněl umíráček. Spisovatel Nevrba později napsal.
2: Nejen staré babičky v salupech, nejen ženy v plenách a děvčata v černých šátcích s ohnivými květy, nýbrž i otrnulí chodští chlapi odříkávali nahlas Otčenáš. Ne za ten ztracený kus Chodska pod ztracenými již horami, ale za to, aby boží mlýny nezapomněly mlít.
1: Uběhnou necelé 4 měsíce a je dokonáno. Němečtí nacisté obsadí zbytek republiky. Vzniká protektorát Čechy a Morava. A někdejší chodští hraničáři. Mnozí se zapojí do odboje. Také bývalí sosáci, příslušníci stráže obrany státu. Také mnozí jejich velitelé. Patří mezi ně i bývalý velitel praporu stráže obrany státu na Domažlicku, také velitel německého antinacisty Josefa Denka, podplukovník Jaroslav Herkloc. Opět hovoří Radan Lášek.
0: Po německé okupaci se důstojníci hraničářského praporu 6 plus velitel praporu stráže obrany státu, podplukovník Jaroslav Herkloc, odmítli smířit s okupací a vytvořili v Domažlicích součást celorepublikové odbojové organizace Obrana národa. Ovšem po odhalení počátkem roku 1940 po hromadném zatýkání, které postupovalo z Prahy od ústředí k jednotlivým krajským velitelstvím, tak došlo k mnohým zatčením a někteří z těchto důstojníků byli buď popraveni za svoji odbojovou činnost nebo odsouzeni k dlouholetým trestům a zemřeli potom v koncentračních táborech.
1: Mezi zatčenými je i velitel domažlické skupiny Jaroslav Herkloc. Do rukou gestapa padl 5. března 1940. Prodělává tvrdé výslechy. 5. listopadu 1942 ho čeká soud. Za přípravu velezrady je odsouzen ke 12 letům vězení. Odvezen je do obavané nacistické věznice ve Vratislavi. Následky tvrdých výslechů nepřežije. Zemře 21. srpna 43. roku. A jaké jsou další osudy německého sociální demokrata a příslušníka Stráže obrany státu Josefa Denka? Tam se na to autora knihy Stráž na Chodském pomezí 1938 Radan Láška.
0: Za války na něj sice přišlo Železné rudy udání, že střílil na Heinlovce na podzim 38 a že si nezaslouží, aby nosil hnědou košili, ale při kárném řízení se mu soukmenovce Klatových podařilo přesvědčit, že jde o pouhou schodu jmén, takže v klidu dožil do konce války. Ovšem to členství v SA nezůstalo utajeno československým bezpečnostním orgánům, takže byl v roce 45 zatčen, vyšetřován, ale poté, co mu spolubojníci dosvědčili jeho účast na bojích proti Henleinovcům i jeho chování za války v Klatovech, kdy jeho rodina mluvila česky a nikdy proti němu nebyly žádné námitky, tak lidový soud ho v Klatovech v prosince 1945 osvobodil. Jakousi tečkou za jeho osudy je to, že po komunistickém převratu v roce 1948 ilegálně emigroval do Německa.
1: Tehdy v listopadu 38. roku padlo za oběť rozsáhlé území Horního Chodska, kde žilo pouhých 7% německých obyvatel. Zoufalství a smutek vystřídá nenávist. Mnozí muži prchají za hranice. Bojují na všech frontách, včetně té domácí. Bojují a umírají. Ale nikdy se nepodají. Hrdí až do samého konce. Chodové.

0: Krásné odpoledne, máme 6:15. Posloucháte víkendový Český rozhlas Vysočina. Ještě před 18. hodinou pro vás budeme mít další krásné české písničky. Václav Neckář zaspívá Láska má a bratři Nedvědovi Jabko. A taky se společně v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Víc řekne už za chvíli Martin Písařík.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Daleká je cesta do Ameriky a každým dnem je delší. Jak je to možné, to vysvětlí teď náš pořad Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Tady je víkendový Český rozhlas Vysočina. Chystáme zprávy. Karel Pěška řekne o novém RIU z centru Vežďáře nad Sázavou a taky o udělování Centálie. A po zprávách dechovky pro Vysočinu možná už na ně čekáte. Teď ještě František a Jan Nadvědovi a jejich jabko. Příjemný poslech.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Vládní koalice podle ministra Šťastného postupuje vůči Rusku jednotně. Žďár otevírá své Rius centrum Cirkulárka. Třebíčtí hokejisté na domácím ledě porazili B tým Pardubic. Zítra čekáme po většinu dne slunečno a teploty až 22 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezký večer přeje Karel Pěška. Vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové, podle které Česko zmírňuje proti ruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
5: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. Vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
4: Slova ruské velvyslankyně odmítl také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Lidé ve Žďáře nad Sázavou už můžou využívat Rius centrum. Najdou ho v Jihlavské ulici. Centrum s názvem Cirkulárka funguje pro příjem i výdej dříve použitých věcí. Je možné tam nosit knihy, domácí potřeby, sportovní vybavení nebo dekorace, upřesňuje mluvčí radnice Blanka Sobolová.
6: Nemůžeme si vzít velký rozměrný a polstrovaný nábytek, elektroniku a obecně elektrospotřebiče, textil a oděvy, matrace nebo polštáře, peřiny, různé zvířecí hračky, pelechy, léky, chemikálie, stavební materiál a podobné pneumatiky, poškozené nebo nebezpečné věci.
4: V Národním divadle v Praze večer udělí letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se rozdávají napříč jevištními žánry, od opery a baletu až po muzikál. V Činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
7: Člověče. Tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
8: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
9: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
8: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Třebíčtí hokejisté zvítězili nad B týmem Pardubic. V 9. kole první ligy dnes horácká Slavia na svém stadionu Východočechy porazila 4-1. Jihlavská Dukla teď bojuje na ledě Litoměřic. Tam se hraje druhá třetina a Dukla vede 2-1. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění ve večerním zápasu Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola je nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání má výkop ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
4: Ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech je právě 21 stupňů, v Novém Rychnově 19. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích až na 2 a objevit se mohou slabé přízemní mrazíky. Zítřek přinese jasno nebo skoro jasno, po ránu v údolích ojediněle s mlhami. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 stále opatrně, pokud jedete do Brna a připravíte.

0: Krásný sobotní podvečer na Českém rozhlase Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. Zavolejte 22 155 49 99 a nechte pro někoho hrát hezkou českou dechovku. Dnes vaše přání s radostí splní Ivana Víznerová.
1: Posloucháte dechovky pro Vysočinu.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Já jsem velmi ráda, že už mám na telefonu Jardu od Dačic. Jardo, moc zdravím.
1: Ivanko, ahoj, já tě taky zdravím, samozřejmě. A teď můžeš prozradit to, co...
0: Na to, na čem jsme domluveni. Jarda mi totiž...
1: Jsme domluvení, jasně.
0: Jarda mi totiž prozradil, že včera dostal cenu města Dačice. Tak velmi gratulujeme, Jardo. Za co to bylo? Prozrať nám.
1: Je to v kategorii jiné vlastně, jo. Takže tam to je, tam je v tom dárcovství krve třeba, Český červený kříž a jako propagace města Dačice a tak dále.
0: Takže
1: Jardo, je tam toho více.
0: Veliká gratulace k ocenění.
1: No, Ivanku, určitě moc děkuju.
0: A určitě si vyber pro sebe tady nějakou písničku, kterou si necháš zahrát.
1: Tu já chci právě dát zahrát těm, kteří se na tomhle tom podívejí. A to panu starostovi Miloši Novákovi, panu místostarostovi Jiřímu Baštářovi a všem zastupitelům, kteří mi dali v téhleté nominaci důvěru. Moc jim děkuji, velice si toho vážím. Ivanko, pochopitelně ta písnička bývá vždycky pro tebe a pro tvoji maminku, takže si s tím mým obdarováním určitě ráda poslechneš.
0: Určitě, určitě, Jardo, moc ráda tě slyším, jsem velmi ráda, že jsi dostal za tu svoji milost.

0: celou propagaci města Dačic i nějaké ocenění, tak si to užívej, ať tě ten pocit těší.
1: Jinak, Ivanko, ještě prozradím, že mám 80 odběrů krve.
0: To je skvělé, Jardo, tak dneska je to hodně o tobě, ale ty si to zasloužíš, pouštím Doubravanku pod našima okny.
1: Ano, přesně tak. Ivanko,
0: měj se krásně, krásný víkend, Jardo.
1: Já, Ivanko, ahoj.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na telefonu je Standa z Rynárce. Já vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, teda vy jste si koně měla dlouhý.
1: To byla směska, kterou chtěl Jarda za to, že byl oceněn cenou města Dačice, tak si to zasloužil. To byla pětiminutová směs, takže teď pojďme, co budeme hrát dál.
2: No, hrát budeme pro moji ženu Radku k kulatým narozeninám.
1: Ano, to jste řekl krásně, úplně přesně tak, jak se má. Já jsem se koukala tady na všechny ty verze, které máme Ave Maria, protože vaše žena si přála Ave Maria. A vybrala jsem Jošku Černého, tak snad to bude správná volba, snad se bude manželce líbit.
2: No tak vám k tomu řekne svý?
1: Dobrá
2: ne,
1: volba.
2: Tak ne, tak asi jo, prý.
1: Tak snad se to bude líbit, moc vás zdravím. Všechno nejlepší k narozeninám samozřejmě.
3: Děkuji.
1: Hodně pohody, kterou slyším z vašich hlasů, tak ať vám to vydrží. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
3: A v Dechovkách pro Vysočinu plníme vaše dechovková přání k narozeninám, k nějakému výročí, k svátku nebo jen tak pro radost. Tady mám jedno právě narozeninové. Písnička Život je dar bude pro naši milovanou manželku, maminku a babičku paní Helenu Kaštálkovou k jejím 66. narozeninám. Jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví přeje manžel Jiří, dcera, synové a vnoučata Natálka, Matýsek, Rozárka a Tobiášek. Takže Pardubická šestka, písnička Život je dar je tady.

0: Vlnovky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.
1: No a já s velkou radostí zdravím Láďu z Jičína. Říkala jsem si, jestli dnes zavolá. Láďo, krásný den.
2: Krásný den, Ivanko Víznerová. Zdravím vás a všichni posluchače do krásného pořadu. A dneska jsem vybral takový pěkný pochod Václava Vačkáře, Švarný Šohaj. Bude to hrát výborná kapela Svatobořic Mistřína, Mistříňanka, kterou tuto nahrávku řídí už jeho syn Antonína Pavluše František. Přeju vám všem příjemný poslech, vám do studia, Ivanko, i všem posluchačům. Přeji příjemné prožití víkendu a těším se zase někdy na shledanou a předem děkuji za zahrání.
1: Láďo, taky se moc těším zase někdy naslyšenou, přeju pevné zdravíčko a hodně spokojenosti. No a tu písničku, kterou jste vybral od Mistříňanky, už pouštím. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No, naše linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je teď obsazená, protože je na ní posluchačka Marie z Okříšek a má nějaké přání. Hezký den, Marie.
2: Hezký den, Ivanko, přeji vám i všem posluchačům a jen tak pro radost bych chtěla tadyhle tu písničku pro všechny, co poslouchají, samozřejmě i pro vás, pro radost a pro krásný den, který dneska byl.
1: Moc krát děkujeme, ten den byl opravdu jako malovaný, tak kdyby to ještě chviličku vydrželo, přejme si, ta předpověď počasí je celkem příznivá, tak třeba se ještě chviličku budeme vyhřívat na sluníčku. Písnička Měla se milého od Božejáků, je to tak?
2: Ano, ano. A tak děkuji vám moc krát.
1: Může zaznít, my děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Tohle byli Božejáci a kdo a co bude znít dál, tak to už nám prozradí Vladimír, který je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Já bych vás chtěl všechny pozdravit a chtěl bych poslat písničku vašemu věrnému posluchači, který má dnes svátek a je to pan Bohouš Pesar z Poděšína. Byla by to písnička Kristýna od Jižanů a chtěl bych to ještě dále poslat Frantovi Kasalovi z Sirákova, který má dnes narozeniny, slaví to tady v Sirákově v kulturním domě, a všem posluchačům vašeho rádia.
0: No tak krásnou oslavu přejeme. To je skvělé, že voláte přímo z oslavy a že můžeme poslat písničku na oslavu všem bohumilům tedy a taky, ať se vydaří v Sirákově ta vaše oslava. Jižani a Kristýna snad podpoří náladu, kterou tam máte. Vladimíre, mějte se krásně, zdravíme, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se pěkně, naslanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: No a tu svoji dechovku si můžete zatelefonovat na číslo 22 155 49 99 právě teď, nebo můžete poslat SMSku. Číslo pro SMSky je 90 011 04. Musíte napsat píseň, potom udělat mezeru a napsat, jakou a pro koho máme hrát. A taky můžete využít formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. A právě tuhle cestu zvolila Agáta, která prosí, ráda bych nechala zahrát písničku do Humpolce, hlavně naší babičce Marušce, se kterou právě pečeme štrůdly, a protože má samozřejmě ty nejlepší široko daleko, chceme jí udělat radost a zároveň si zpříjemnit práci, ať nám to pečení hezky utíká. Děkujeme a přejeme krásný den. Nechává zahrát Agátka a prosí, písničku Vyhrávala kapela, tak já jsem vybrala Moravanku. Písničku Vyhrávala kapela, moc zdravím a určitě vám ty štrůdly krásně jdou od ruky a krásně to tam u vás voní.

Takhle zvesela skončila písnička, vyhrávala kapela od Moravanky, pokračují dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina, plníme další přání. Prosím o zahrání písničky Těžko mě má matička vychovala pro souseda Luboše Pospíšila z Heraltic, který slaví narozeniny. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky ode všech, pohodu, radost, spokojenost. Ve zdraví najeté kilometry na kole ti přejí sousedé a velmi děkuje za zahrání posluchačka Jaroslava, takže písnička od Babouků, nebo v podání Babouků, Těžko mě má matička, je tady.

Posloucháte Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Máme středu, sobotu 3. října a teď jsou 3 minuty po 7:15. To znamená, že se nám už krátí čas pro vaše přání, tak jdeme honem na ně. Prosím, zahrajte mamince do nebíčka, zelené háje, děkuje Jarka. Vejvodova Dechovka a zelené háje.

0: Čechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobrý večer, prosím zahrát Madonu se vzpomínkou na manžela a kamarádku Aničku, kteří jsou již v nebíčku. Děkuje Vlasta Straňanka a Madona.

0: Tady jsou Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Zbývá 5 minut do 19. hodiny a tedy poslední písnička. A já tu mám 5 přání, které dorazily teď jako SMSky, takže všechny přečtu, ale vyberu za všechny jednu písničku. Prosím, zahrajte pro kamaráda, děkuje Marie, tak to je jedna SMSka. Nejhezčí tango s velkou gratulací zahrajte panu Jardovi z Dačic, děkuje Pepa. Pak je tu další SMSka od Pepíčka Švestkovou, ale i pro všechny, kteří mají naloženo na slivovičku. Děkuje Václav. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Ta naše láska od Valašky. Děkuje Jirka. Bohužel všechny tyhle písničky nezazní, protože vybírám písničku Hraničářskou, kterou pro potěšení a těm, kdo nikdo nedal zahrát, nechává hrát Majka Střebíče. Hraničářská kapela a řečická kapela a hraničářská písnička teď bude znít až do zpráv. Krásný zbytek víkendu přeje Ivana Víznerová.
1: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nová hala v Bystřici umožní cestářům zvýšit zásoby zimního posypu. Rodiny, školy a knihovny se zapojují do akce Týden čtení dětem. Hokejisté Třebíče zdolali pardubické Bčko. Jihlava bojuje s Litoměřicích. Zítra čekáme po většinu dne slunečno a teploty až 22 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezký večer přeje Karol Pěška. Cestáři mají v Bystřici nad Pernštejnem novou halu pro skladování zimního posypu. Dosavadní kapacita tam vystačila na zhruba 400 tun. Nová hala umožní zásoby výrazně navýšit, vysvětluje ředitel krajské správy a údržby silnic Radovan Necit.
4: Museli jsme převážet sůl z Jihlavy a z různých přesmistrovství a máme dodavatele, který slíbil, že těch 4000 tun nám zaveze do Bystřice. Už v zimě nebudeme muset přemýšlet, jestli vystačíme nebo nevystačíme se solí.
2: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která má přivést děti k četbě, potrvá do středy. Proč je pro děti přínosná, přibližuje zakladatelka Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
2: 10 000 lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy a nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policisty. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. Protesty ve Španělsku začaly po zářijovém vystěhování 87-leté ženy z madridského bytu, kde žila 70 let.
3: Sport.
2: Hokejisté Horácké Slávie Třebíč v 9. kole první ligy zdolali B tým Pardubic. V odpoledním duelu na domácím stadionu nad Východočechy zvítězili 4-1. Dukla Jihlava teď svádí souboj na ledě Litoměřic. Ve třetí třetině Jihlava vede 3-2.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je právě 20 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Černovicích 18. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích až na 2 a objevice mohou slabé přízemní mrazíky. Zítřek přinese jasno nebo skoro jasno, po ránu v údolích ojediněle s mlhami. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpozorněte, kousek za Velkou Býteší na 164. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých

0: zemí, byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
2: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
0: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
2: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park, a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň pět. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene. I díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek a že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomíná spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené. Takže ty intrukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky. Ale současně jako hospodařit tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů, A nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo, i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten Chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačního oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: Ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teďkon s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnána, dělám teďkon obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená, zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po desáté budeme realizovat, nebo typem nultého ročníku, nebo nějakým typem desátého ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho. Takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety přivedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Anketa. Dobrý večer. Co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo. Naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila těmi vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše méta je, aby méta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z Mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak, ať se jim přání splní. Na příští pořad My a oni se těší Goranka Oljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí zpočátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky

sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byly opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první desítce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: světě dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka. Mějte se.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Oviedu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla. Je tam hustý provoz. Zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou, goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá

0: zbavit jakým způsobem?
1: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
2: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína. Krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně, můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších. Ano.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a srzávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy, pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád. Takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat.

0: Peach.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
5: Tak já už napoju.
6: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tva přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
5: Jenže má ti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti mám, má ti co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
5: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
4: Zrovna tady stála, jo.
6: Jídlo, je tam nějaký?
4: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No a dál.
4: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho chci.
4: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
4: No jo, jakým pokrem bychom to podávali.
6: Nechtač to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
5: No, o čem?
6: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
5: Jaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
5: Jo, máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá.
5: No, tak... co s ním má bej?
6: Já ho neznám, znáš ho ty?
5: Jo, znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí. Praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
7: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
8: A máma?
7: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
9: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
7: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
9: No jo, Slávečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
7: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
9: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec.

0: Výraz tady používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš tichá, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
1: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
0: No proč pak?
1: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
0: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
1: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
0: No výborně,
1: to si vezmi sváteční šaty,
0: zaprvé.
1: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
0: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
0: Už seš doma? Tak co škola?
3: Normálně. A ty?
0: A byly už nějaký známky?
3: Ne. A ty?
0: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
3: Jo, měli.
0: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
4: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
0: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
4: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
0: Hm, správně. Jak?
4: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
0: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
4: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
0: No, vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
3: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
0: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A no co dál? Co s tím dál?
4: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
0: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
4: Ty mě.
0: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
0: Už abych šel.
5: No jo, máme nejvyšší čas.
3: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
5: Ano.
0: A vy taky někam jdete.
5: Jdeme na rodičovské sdružení.
0: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
5: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
0: Prosím tě, to je Úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
3: Ale to my půjdeme rádi.
4: Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
0: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
4: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
6: Jiří, vy jste studoval, že?
7: Ano, i tak se to dá nazvat.
6: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění obor herectví.
7: Ano.
6: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
7: Ano.
6: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
7: Ano.
6: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
7: No snad.
6: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
7: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
6: To jsme si všimli.
7: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmitrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhodíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
3: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
5: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
6: Jirkova.
5: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
7: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
5: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
8: Že jsem nebyl k nehodě přivolán.
9: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
8: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
9: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
8: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
9: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá, mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci.
12: Nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
10: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Já, jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
7: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
13: Halo.
7: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
12: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
14: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny,

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď sem, nekňouruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 20. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte to. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No, koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý. My jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve své posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barpoříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý. Dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i let do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25 a to je opravdu příjemný. A ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako. My už teď nepěstujeme nic, vypěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že usknou, že se nemusí sekat. No. A,
0: Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No,

0: vlastně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže podzim...
1: Můžu zůstat ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
0: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. Ano, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný, ne, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertrend od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
1: Počkej,
0: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
1: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
0: Prosím?
1: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
0: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
1: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jídával pravidelně, tak to teda...
0: No, já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak jakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm, průměr centiák silný.
1: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
0: No, to ne, to určitě ne. Houbový kuba ne. Já tu houbovou omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. K tomu si ukrojit 2 krajíce chleba a dám si 2 talíře ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. Tu si umím udělat sám samozřejmě, takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko, zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
1: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
0: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače, užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no to už musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
1: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdeme si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hovách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou Atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, dneska bavíme se o podzimu, dneska... Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtím. No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Vodna pod Pravinem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o těch hovy přišel. Takže asi musím zase znovu nazbírat
0: hovy. Jakože jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: hovar. No, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začala tím, že máte doma Atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete tady někdy mám, nějaký mám, úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal z mažnicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. No, ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte no, teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl i posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mně se to stalo jako v životě. No a ona je zhradla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý.
0: No. Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moje.
1: Poslouchejte, já chci vám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak. Mm-hmm. No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s vama poradí, no a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod, jako to na to. Na,
0: no tak to já jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně. Tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900, volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Měšíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Ráčkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spišskými rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá, levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, měl se tam nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete ji. Tam musí prostě dojít takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí a 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. Nazbírali jsme plnou tašku k semenáčů, jelo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc. Měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky. Teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno. Ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka. A měli jsme ji vždycky na volno. Ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné. Jak jsme tak chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně. Přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyli tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli, byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát, takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, ale já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky nebo na sádlo, na chlebajaku. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám 5 vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň 2-3 lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak,
1: ale
0: to je dobře.
1: Macha, no. Macha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě, to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co nám jdete na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Vám
0: to.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, vy můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plné tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlínek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát. No, tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky Omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakoupnout o nějakou ostřižnu plazivo a mě bývám, já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře. To jsou taky věci. Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory v těch, na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak my jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty takové ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázaly takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože to teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom totom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou. A to jsem měla před domem líz, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří, takže takhle to je, no takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko, tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku a vlastně ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom té domácnosti. Hospodyňky měly starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.
0: Zdravíme vás.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout jinou telefonní linku a tam nás čeká
1: pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho, barevný listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budem vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny, nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připadlo, mě to trošku připadlo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu z těch ořechů, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo no a mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě, Jaruško, vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička 2 bylo Daňka Listopad, to je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí s nich, Barevný stín, a tak to pokračuje, vlastně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli ze ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný stále tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme neskotremskou muziku, drželi jsme se na ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči, já jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci. No.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju.

0: za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, temu se říkalo kotulka na míchání těch švestek, že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří. No tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako. No to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, temu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, temu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, z toho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako dětem, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byl uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti museli jsme pomáhat rodičům. No to se nedalo nic dělat, to se jako hrušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na předlecovou tabulku, úkoly u patrolinky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky, no a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všecky zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství, kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédský. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédský. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, jsme měli fousy až do víkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil. Zelí se taky nakládalo. No.
0: Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky
1: No, ale
0: švestky.
1: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky.
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela. Dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne. Jenom sůl a kmín. Jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo, nedávám
0: ho
1: do
0: sudu,
1: dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradice.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no, to patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. Jo. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek. Takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne, nebo... trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo? To bylo taky dobré. No
0: tak teda.
1: To byly vína prostě, ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No, podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantémy spojené s, jako hřbitovní kvíti s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadhaněče, za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, pak jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus
1: chryzantémy.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízení řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně zamrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty helloviny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vám musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Emma, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce nakrajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem to, ale to strašně. Jste tam? Jo.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: udělaný. Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událozu, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, až tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Emo, musíme se rozloučit, protože čas pokročil. Bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo za konečně, po dlouhém se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, já mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příště rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půní, to je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy, až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno zavolání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: dokonce... Říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: No. Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude první.

0: na moji hlavu.
1: Prosím.
0: Že nevím, jsou čely, no.
1: Mě to oslovuješ, Vítra.
0: Sorry, vole, pan čely, no.
1: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve čtvrté třídě základní školy.
0: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
1: Vítra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
0: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
1: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
0: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
1: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra, ty seš exot.
0: Hele, to teda nejsem, jo, to si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
1: Panenko skákavá, tohle je familie.
0: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
1: Tak co, jsou tady všichni?
0: Určitě.
1: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
0: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
2: Mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
1: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
2: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
0: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
1: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
2: Ano.
1: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
0: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
1: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
2: No?
1: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
2: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
1: Kdo složil operu liška bystroučka?
2: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
0: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vyprdlajs.
1: Lišku bystroušku složil Leoš?
2: Mareš.
1: Leoš Janáček, Petro.
2: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
0: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
1: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
0: Slavie.
1: Demokracie! Sociální demokracie!
0: Říkám, no.
1: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
0: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
1: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
0: Je to jedno, ne?
1: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
0: No
1: Petro, Liška Bystrouška, Leo Žanáček, Vidra.
0: Sociální demokracie, Špidla.
1: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
1: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
0: Dostojevský je nahoře.
1: Co to je Dostojevský?
0: Ruská trojka.
1: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
2: Ano.
1: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ne, jako ne, ze mě nevypadlo, že bych chtěl být

0: to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych na to, že bych mohl být malíř. Jako obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
1: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
0: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
1: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
0: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
1: No tak počkej, Picasso, kubisty,
0: no,
1: že
0: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily. Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12 letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
1: Takže znouzectnost?
0: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
2: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
0: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo A. Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech, třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesvítí.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek, ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
5: No a co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
5: No.
4: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal tam na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, no. No to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
5: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšovi, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No,
4: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral nebo co?
4: No, stavě, ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím,
5: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju.
4: Chci
2: to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. Byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: A koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
5: Tyjo!
6: No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakému mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty koupím takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováků tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.